mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržet.

0: Beats. Tohle byl Shizzle a track Pochodem vchod. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká vinohradská.

0: rapu v republice.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Spin ráno na Rádiu Spin.
1: Vy jste zvyklí, že tu pro vás každý pondělí máme s Domem Radio Spin Music Impro.
2: Jenže zítra tomu bude jinak.
1: No, jako takhle. Radio Spin Music Impro bude. Ale
2: nebudu ho dělat já. A nebude ho dělat ani Krištof. Protože
1: dorazí hosti.
2: Daniela Révaj a taky Jirka Šléger.
1: Což jsou moderátoři CNN Prima News. Jak takový moderátoři CNN Prima News asi repujou doma?
2: Brácho, to je právě to, proč jsme si je sem pozvali, ne? Aby jsme to zjistili přece.
1: To docela dává smysl.
2: No tak jo, buďte u toho, protože zítra ráno vás čeká něco, co neuslyšíte každý den.
1: Tak to koukej ladit od 6 do 9. Radio Spin a CNN Prima News.
2: Na jednom majku.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

ukážu barevný svět. 5 hodin 56 minutek k tomu máme tady pondělíčko, pondělí, svátek má Eliška, kterých by podle mých informací mělo být nějakých 61 tisíc, takže určitě nějakou znáš, určitě si na ní vzpomeň. No a všem u Rádia Spin přejeme krásný dobrý ránko. Good morning. Teda, takhle jo, abych to uvedl na pravou míru, tak já vám ho dneska přeju sám, protože chudák dom, domeček, chytil nějaký moribundus nebo co, ale mám pro vás super zprávu. Krom toho, že si dneska dáme poznávačku a voice flip, tak to budeme mít taky speciální hosty, řekněme, protože kolem 7:30 přijdou jistí lidé, aby nám ukázali, jak se správně rapuje, ale já vám to všechno řeknu až za chvilku, první si dáme hezky počasí. Jdem se na to podívat, co se počasí týče. Dneska se mi teda vstávalo vlastně celkem dobře, měl jsem otevřený okno a nebyla mi taková zima, ale teď, když se na to dívám, tak vidím, že po celé České republice je průměrná teplota jenom nějakých 7 stupňů Celsia. To není moc, není to taky málo, ale venku je celkem příjemně, možná to bude kvůli tomu, že tam zatím nefouká žádný větříček. No a co se těch denních maxim týče, tak ty vystoupají někam ke 20 stupňům, stejně jako včera, stejně tak, jak nás to čeká vlastně po celý týden, to znamená, ráno bych se pořádně navrstvil, abys potom odpoledne mohl hezky nadávat, že tak si to počasí vybere,

Dáváš si Rádio Spin, pondělí 5. října, ještě jednou všem přeju krásný dobrý dopost, tebou je Krištof, respektive možná i ráno teprve, že je 6 hodin. No a já jsem chvilku zpátky týzoval, že tady budeme mít speciální hosty, a to z jednoho prostého důvodu. Pokud náhodou nestáváš tady s náma s Rádiem Spin, ale vstáváš třeba s televizí, tak je možný, že si občas zapneš pořad, který se napřímně jmenuje Nový den. No. A Nový den moderuje Jiří Šlégl a Daniela Révaj, kteří se tu dneska ukážou. A teď si můžeš říkat, OK, no tak co, no tak se tady ukážou moderátoři, pokecáte si a půjdete domů. Ne, nic takovýho to nebude. Oni si totiž udělali trošičku těžší a zjistili, že každý pondělí tady s Dominikem děláme takzvaný Radio Spin Music Impro. Pokud náhodou nevíš, tak vezmeme nějaký obecně známý beat a do toho se snažíme napasovat texty českých písniček, ať už folkových nebo popových, prostě všeho, jenom ne repu. No a tihle ti dva, Jirka s Danielou, se rozhodli, že by si to strašně chtěli zkusit. Já vám ještě nebudu prozrazovat, co si vybrali, ale jako bude to celkem hard a zajímá mě, jak se s tím popasovali. Takže můžeš si na ně počkat, přijdou zhruba za nějakou hodinku, dokonce i s Romanem, měl by se tady stavit i Jirka, takže dneska vůbec nevadí, že dom je doma a že se léčí, dome ještě jednou posílám sílu a zdravíčko, aby se tu objevil co nejdřív, protože dneska tady ve studiu bude fakt jako extrémně plno a já se na to neskutečně těším. OK, jdem si dát jednoho Gleba a pak se posuneme do toho, co všichni známe, na co se těšíme. Poznávačka.

0: Toreadore, 6 hodin 12 minut, k tomu ty posloucháš Radio Spin a jdem se vrhnout na to, na co jsem se dneska těšil, a to je poznávačka. Pokud náhodou nevíš, o co jde, je to úplně easy, je to taková naše první hezky rozehřívací ranní hra, ve který já tady mám pro tebe přichystaný 3 ukázky, no a ty na základě nich hádáš nějakou věc, může to být cokoliv, může to být film, seriál, kapela, fakt jako úplně cokoliv. No a dneska jsem si řekl, že zabrouzdám trošku do minulosti a trošku do jiného odvětví, než jsme tady s Dominikem zvyklí, jo? Protože dnešní ukázka zní nějak takhle.
1: Než se dovíme správnou odpověď, tak se podíváme, jak si hraje Vladimír z vejcí. No, tak to je...
0: Nemohl jsem vybrat horší první ukázku, ale schválně, pokud víš, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, já ti k tomu schválně ještě neřeknu vůbec nic, snad jenom to, že věc, kterou tu dneska hádáš, tak už je bezmála 17 let stará. Tady je ukázka ještě jednou.
1: Než se dovíme správnou odpověď, tak se podíváme, jak si hraje Vladimír z vejcí. No, tak to je
0: naprosto... Hele, fakt to není tak, jak to zní. Jo? To je fakt naprosto normální pořad a je to naprosto normální ukázka. Takže dávej vědět.

0: času.
1: Olé, olé, olé, rádio svět ve tvých uších, Krištof s tebou, no a pokračujeme v naší poznávačce, kde jsem ti chvilku zpátky pustil jednu ukázku, která zněla nějak takhle.
2: Než se dovíme správnou odpověď, tak se podíváme, jak si hraje Vladimír z Vejci.
1: No, no a mám tady pár správných odpovědí, ale zároveň tady mám třeba Mikyho, který do apky píše Čus kluci, nebude v poznávačce nový den od Primy. No, že bych to udělal takhle jednoduchý, to bohužel ne. Ale nevadí, jako pokračujeme dál, protože já tady mám další nějaký nápovědičky a další věci. Co jsem říkal, že to je nějaký pořad a ten pořad už je bezmála 17 let starý. V první ukázce jste mohli slyšet hlas jednoho z moderátorů a to je další nápověda, protože v tomhletom pořadu jsou moderátoři celkem dva. No a kdybys přece jenom tápal, mám tady pro tebe ještě dvě ukázečky. Jako první bude další hlas moderátora, zní takhle.
3: Papoušci nemají hlasivky, ale dokážou se naučit pomocí svalů hrdla ovlivňovat proud vzduchu, aby mohli imitovat zvuky.
1: No a kdyby ti i tohleto nic neřeklo, jo? Kdyby se záhodou tápal a říkal si, co to tam tak napouštíš, Krištofe, mám tady pro tebe ještě znělku. A to už je velká nápověda. A myslím, že po tomhle tomu už to nemůže být jednodušší. Takže je to na tobě. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. Dávej vědět.
4: 17. října oslaví narozeniny Pauly Garant.

0: 6 hodin, 22 minut, k tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof. Jdeme se podívat na to, co bylo teda v té dnešní poznávačce, protože trošku zamotala hlavu. Připomenu pár ukázek, který zněly třeba nějak takhle.
1: Než se dovíme správnou odpověď, tak se podíváme, jak si hraje Vladimír z Vejci. No tak to je...
0: Pro boha, to byl fakt třeba nejlepší díl, co jsem kdy viděl tady tohleto, fakt jsem se u toho bavil. No a nebo tahleta ukázka.
2: Papoušci nemají hlasivky, ale dokážou se naučit pomocí svalů hrdla ovlivňovat proud vzduchu, aby mohli imitovat zvuky.
0: No a jdem se podívat za váma, tak schválně.
3: Ahoj, tady Honza, já si myslím, že jsou to zázraky přírody.
0: Ne? Ok, Honza si to jenom myslí.
4: Dobré ráno, tady Dej. Hele, já si myslím, že jsou to zázraky přírody.
0: Zázraky přírody po druhý, dobrá. Podíváme se ještě do apky za kačí.
5: Ahoj, tak to jsou zázraky přírody.
0: A já vás nebudu napínat. Zázraky přírody jsou naprosto správně. Mám tady ještě uložený takovej menší postřeh od Jirky, protože je to vlastně fakt šílený.
6: To je fakt 17 let.
0: Je to fakt 17 let.
6: To mě právě zarazilo.
0: Já to chápu, mě to taky zarazilo. Když jsem si včera tady dělal přípravu, tak jsem se schválně díval, kdy byl první díl, protože Zázraky přírody to byla věc, na kterou jsem se vždycky díval s mojí babičkou hezky večer. A kámo, já to nechápu, 2009 to vyšlo. Ten pořad je starý 17 let? Já jsem prostě starý. Nebo jako, nejsem, jo, ale cítím se tak trošku.

Dáváš si Rádio Spin 6 hodin 28 minut k tomu, od Majku tě zdraví Krištof. Pojďme se podívat na to, jestli právě vstáváš a jak by se s něho podle mě oblíc, protože já to celkem řeším. Upřímně, vždycky se ráno nabalím, protože je mi zima a potom toho odpoledne lituju, ale co se dá dělat, to je prostě asi to babí léto. Po celé České republice průměrná teplota nějakých 7 stupňů Celsia, zatím máme všude pod mráčkem, místo dokonce i mlhu. Vypadá to krásně. Když se podívám na ty denní maxima, tak ty dosáhnou nějakých 20 až 21 stupňů. Tohle to je vlastně přesně to počasí, který bude skoro po celý tento týden, jo. Vypadá to, že bude mít nadprůměrně teplíčko, trošku slunečno, ty teploty se vždycky vyšplhají kolem nějakých těch 21 až 22 stupňů. No a ten zlom v podobě ochlazení a lehkýho deštníku dorazí až někdy ve čtvrtek, takže do té doby si určitě užívej krásný počasí a jdem se ještě podívat, jak vám to jezdí. Rychlá doprava na Rádio Spin. Začnu v regionech. Když se tak dívám, tak jediný crash, který tady vidím, tak je, pokud vyjíždíš z Mladý Boleslavy směrem na Lípu a ten crash se odehrál u obce, která se jmenuje Bělá pod Bezdězem. Jinak jsou regiony naprosto v pořádku. Když se mrknu na dálnice, tak tady mi svítí nehoda na D8, exit 18 směr Praha. Nějaký lehký omezeníčka v dopravě, tam potrvají zhruba ještě 2 hodiny. No a když se mrknu na Prahu, ta je v aktuální chvíli čistá jako slovo boží, ale pořád platí, pokud máš nějaký jiný info, tak dávej vědět. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. Automoto Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je na Marku Krištof, ještě jednou přeju všem krásný dobrý ráno a jdem se posunout na další hádanku, abychom se trošičku provětrali ten mozek, takhle po ránu přece jenom je to potřeba. No a to je Celebrity Voice Flip. Pokud nevíš, o co jde, je to úplně easy, my tady vezmeme nějaký známý hlas, minimálně teda obecně známý více lidem a ten tak trošku zamotáme, zamuflujeme, trošku s tím něco provedeme, aby samozřejmě nešel na první dobrou poznat. No a na tobě je, aby si odhalil, kdo se za tímhletím zamotaným hlasem skrývá. Dnešní hlas zní takhle. A já přemýšlím, jestli k tomu má cenu něco říkat, tyjo. Myslím, že jsem to udělal fakt jednoduchý, protože tenhle ten týpek zní naprosto stejně, i když má ten hlas trošku pospátku, trošku zamotaný a je tam na tom hlasu nějaký efekt, stejně mám pocit, že ho všichni dokážou poznat. Tak já ti ho dám ještě jednou a pak už se nevyjadřuju.
1: Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof, ještě jednou všem přeju krásný dobrý ránko, pokud právě stáváš, nebo krásnou dobrou noc, pokud právě jedeš noční domů. I to se může stát. My tady řešíme celebrity voice slip, to znamená zamotaný hlásek, který jsem tady dneska vybral a

0: takovou menší nápovědu, kdo to není, jo.
1: Pomalé důvostný dmoh, ještě dnes zajímat až gata. Ale ani čůr věcí nedělí, ještě dobře musíkat.
0: No, tohle to je ten hlas a jeden takový take tady měla Anet. Byl trošku vedle, ale co se dá dělat?
2: Čus, Krištofe, dobré ránko všem, tady Anet. Hele, není to náhodou prezident Petr Pavel?
0: No, prezident Petr Pavel to není. Je to, řekněme, trošku víc herecky taneční hlas, ale už opravdu pusu na zámeček. Já jsem ti to pustil jednou, to jsem říkal, takže už to nechávám tak být. Kdyby tě náhodou ještě někdo napadl, dávej vědět.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Spin společně se mnou, s Krištofem, ahoj, se dostáváme do finále naší hádanky Celebrity Voice Flip, našeho zamotaného hlasu, který naposled připomenu dneska zněl takhle. A nebudem to protahovat, jdem se rovnou podívat za váma, co si o tom myslíte?
1: Dobré ráno, Krištofe, Boban, já s mojí partnerkou se myslím, že to je náš květák.
0: Květák, jo, kdo by tak mohl být květák?
2: Já myslím, že to je Ríša Genzer.
0: Ríša Genzer?
3: Čau, Krištofe, to je Martin, podle mě to bude Richard Genzer.
0: Ok, Richard Genzer zase tady, a co třeba tady v apce?
4: Nazdar, Krišpíne, dobré ráno, tady Vojta, hele, je to, za mě osobně, to je definitivně Genzer.
0: No a když tak už si Vojta myslí, že to je definitivně Genzer, tak to musí být jedině správná odpověď. Yes, sir! Já jsem si myslel, jak vás potrápím, ne? Že vyberu takovej hlubší, řezavější hlas a že to třeba nepůjde poznat, jo? Tady máme ještě ukázku toho, jak zní normálně, kdybyste si náhodou nemohli vybavit, jak Richard Genzer zní.
5: Taky se mi blbě čte jídelní lístek v ruštině, ale... Takže já tam jezdím vždycky jenom, když jako něco udělám.
0: Ale musím říct, tolik telefonátů a tolik věcí do apky, co mi přišlo, jsem tady snad v životě za tu dobu, co jsem tady na Rádiu Spin neměl, takže posílám shoutout i všem ostatním, posílám shoutout Renči, Kači, Justinovi, Kašpí, Veči, Daře a Kubajzovi, všem prostě, co jste posílali do apky, máte to naprosto správně, děkuji vám, posouváme se dále.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

0: 6 hodin, 55 minut k tomu, pondělí 5. října, svátek slaví Eliška, takže všem Eliškám ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a s tebou je samozřejmě Krištof. Ještě předtím, než se mrkneme na to, co nás čeká další hoďku, tak mám tady takovou jednu menší zprávičku, jedno menší oznámení. Prosím vás, pokud vám zlobí signál Rádia Spin z dabu, nebo se vám třeba stalo, že v tom dabu vůbec nehraje, což vlastně nevím, proč bych vám teďka dával nějakou radu, když to nehraje a vy mě neslyšíte. To je jedno. Prostě prosím vás, najděte tu stanici znovu v seznamu. Možná bude potřeba ji trošku přeskenovat a znovu uložit do předvolby. Ten dabíček potom začne hrát opět krásně znovu. Říkám to jenom kvůli tomu, že se nám tady rozmohl takovej menší nešvárek s dabem. Ale tolik teďka zmínka. Máme za sebou Celebrity Voice Flip a poznávačku. No a před sebou už máme jednu kardinální otázku, kterou jsem včera řešil se svým spolubydlícím a byl to takovej určitý spor. Víc si k tomu řekneme za chvilku, každopádně já ho s váma budu potřebovat fakt rozřešit, protože si myslím, že tady jsem opravdu v právu. No a krom toho, za zhruba necelých 40-50 minutek přijdou speciální hosti, a sice Daniela Révaj a Jirka Šlégl z Novýho dne na Primě. No a ti vyslovili přání, že by si chtěli zkusit naše Radio Spin Music Impro. To znamená, vzali si nějaký obecně známý beat a do toho napasovali nějakou českou písničku. Já už vím, co to bude, schválně to nebudu prozrazovat, abych ti neskazil překvapení, protože já jsem sakra zvědavý, jak se s tím popasujou. Tak si na to počkej. Jdem se podívat ještě na to, jak nám venku čaruje počasí a vypadá to, že se nijak extra nemění. Po celé České republice je teď průměrná teplota nějakých 8 stupňů Celsia. Na většině území oblačno, zataženo, místy, a to hlavně na severu, dokonce i mlha. No a když se podíváme na to, kam ty teploty zhruba vystoupají, tak tady vidím krásných 20 stupňů. Jasno, nebo skoro jasno, prostě babí léto, jak má být. Spin Radio.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherymotor.cz.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

Ladíš Radio Spin, s tebou je na majku Krištof, máme tu pondělíčko, pondělí 5. října, svátek slaví všechny Elišky, všem Eliškám přijou všechno nejlepší. No a spinneři, já jsem včera měl takovou menší vášnivou debatu na bytě se spolubydlícím, jo. Takhle, my to spolu táhneme jako takový dva bardi z Moravy v Praze už asi 8 let, ale zásadně se nemůžeme shodnout na jedný jediný věci, jo. A to sice, kdy si má člověk dávat sprchu. A teď, já tvrdím, že sprchovat se má člověk hlavně večer, jo, to je ten zdravý názor. Po celý dní prostě přijde do té spršky, hezky ze sebe smije a spláchne všechnu tu špínu, ne, jde spát hezky voňavoučký, čistoučký, jenže spolubydlící má jiný názor, který absolutně neuznávám a nechápu ho, že nejlepší je dát si sprchu ráno, což nechápu a přijde mi to divný. Proč bych si dával tu sprchu ráno? Jako dobře, má tam nějaký argument, že jako po celé noci já jsem úplně spocený, že jo, tak musím skočit do sprchy. Kámo, a proč? Po celém dni jsi spocený, ne? Tak prostě běž do té sprchy večer a ráno to bude fajn. A tak mi napadlo, že se zeptám vás, abyste tenhle ten spor náš odvěký rozsoudili vy, spineři. Prosím vás, pojďte na číslo 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky a pojďte mi vysvětlit a říct, kdy je nejlepší si dávat sprchu a proč, jo? A samozřejmě beru všechny ty názory, které budou říkat, že nejlepší je dávat si sprchu večer. A nebo to můžeš mít taky úplně jinak. No prostě dávej vědět.

0: Dáváš si Rádio Spin, pondělí 5. října. A já jsem tady chvilku zpátky nakousnul můj odvěkej problém s mojím spolubydlícím, jo. Abych tě ještě jednou zasvětil, o co jde, tak včera jsme měli opět debatu, jako máme třeba jednou do půl roku, a sice o tom, kdy je nejlepší dávat si sprchu. Já zastávám ten zdravý názor toho, že máš prostě večer přijít po celý dni, osprchovat se, vyčistit si tím vlastně i hlavu a jít spát hezky voňavoučký a čistoučký. Spolubydlící je na druhé straně mince, jo. Ten říká, že nejlepší je dávat si sprchu ráno, s tímž já naprosto nesouhlasím, a proto jsem se zeptal vás, abyste rozsoudili tenhle ten náš spor, kdy je nejlepší dávat si sprchu, ráno nebo večer. No a mám tady třeba Bobana.
1: Ale prosím tě, jak tvůj spolubydlo se odstěhuje do Ameriky, protože tam jsou stejný prasata jako on.
0: Tam to dělají taky, že si dávají sprchu jenom ráno?
1: No, tam se sprchují ráno, hlavně chodí všude v baráku, v botech.
0: Jo, tak to, že chodí v botech, tak to je druhá věc, no, to by bylo na samostatný téma, ale že si tam všichni dávají sprchu ráno, jako... Proč? Jediný benefit, který v tom vidím a který svým způsobem dělám taky, je, že si dávám ráno studenou sprchu. Ale to je něco jiného. To je na to, aby se probral organismus, jo, a tohle to všechno. Ale pokud se chci pro Boha umýt mýdlem a vším možným, tak se prostě umyju večer. No a ptám se i tebe, kdy je nejlepší dávat si sprchu? Ráno, večer nebo někdy jindy? Dávej vědět. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.

0: Na vaše Rádio Spin, pondělí 5. října, ještě jednou přeju všem, kteří právě vstávají, krásný dobrý ránko. Řeším tady jeden takovej odvěkej spor mě a mýho spolubydlícího. Já jsem za to, že sprchovat by se každý měl třikně večer, že jo, po celým tom dni, po celý práci. Naopak spolubydlící tvrdí, že nejlepší je dávat si sprchu ráno, že prostě se stejně vyspí, bla, bla, bla, nevím co všechno. A tak jsem se zeptal vás schválně, aby se tenhle ten náš spor rozsoudili. A mám to třeba Petra.
1: Kristofe, čau, tady Petr, hele, tvůj spolubydlící je pěkný prase. Sprchu samozřejmě po práci. Víš, co bych mu přál, člověče, aby poznal nějakou holčinu, která dělá třeba servírku, již, aby přišla po 14, tak to musí být chuť, aby se taky sprchovala jako on.
0: Ach, kamaráde, co ti na to povím? Jako naprosto s tebou souhlasím. Fakt říkám, že jediná jako věc, co ještě mě napadá, kdy si dát sprchu jindy, je třeba v létě, jo? Když máte celý ten horký den, vylezete někde, nevím, z tramvaje, z auta nebo prostě jenom zvenku, že jste šli pro rohlíky a jste fakt jako spocený. Tak chápu, že si tu sprchu dáš i někdy jindy, než jenom večer. Ale jinak se ptám tebe, kdy je nejlepší dávat si sprchu? Ráno, večer nebo někdy jindy? Dávej vědět, číslo znáš 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace.

0: Jsem tady na Rádio Spin v pondělí 5. října, s tebou je Krištof. Řeším tady fakt jako důležitou kardinální otázku, kdy je třeba dávat si sprchu. Ještě než tady pustíme další voiceovku, která přišla, pokud se nepletu, od Ondry, tak jsem se tady našel takovou jednu studii. Ona je trošku starší, zhruba 20 let stará, ale týká se nás Čechů. A je tady napsáno, že kolem 44% populace si dává sprchu ráno. Tak to mě zajímá teda, jako jestli to někdo uvedl jen tak ze srandy, nebo jestli tomu jako tak fakt je, protože zatím se mi tady ozývají jenom ty správné a střízlivé názory. Jdem za Ondrou.
1: Dobré ráno do rádia, dobré ráno spineři. Tak co se týká té sprchy, tak jako záleží na okolnostech. Samozřejmě jednoznačně za mě prostě večer, po tom, co přijdeš celý den spocený z práce nebo po nějakých aktivitách. Samozřejmě, když pak člověk má nějakou kocovinu nebo něco, tak asi určitě je dobrá sprcha i ráno na nějaký probrání. No a pak podle výkonu, no, co se týká jako denních nějakých aktivit, nebo to tak, jak moc se spotíš.
0: Přesně, přesně, Ondro, ty mi mluvíš z duše, to je přesně ono, úplně krásně si to shrnul. Večer je ta nejdůležitější hlavní sprcha, kdy se prostě namidlíš, si voňavý a jdeš si lehnout, že jo. Ráno, dobře, můžeš si dát tu studenou sprchu, pokud seš pocenej z noci, OK, dej si, ale to není to hlavní. A přes den, ano, chápu, jakmile potřebuješ, hodíš tam tu spršku. Taky by se někdo mohl teďka ozvat do apky a říct třeba čauko, čauko, nazdar Krištofe, já se vůbec nemyju a to bych teprve koukal. Hele, dávej vědět, kdy se sprchuješ ty a nebo jaký na to máš obecně názor, zajímá mě to.

0: Dáváš si Rádio Spin, pondělíčko ráno, 5. října, svátek slaví Eliška, všem Eliškám všechno nejlepší. S tebou je Krištof, no a pojďme se podívat opět za váma, abychom vyřešili ten náš problém, protože mám pocit, že solidně vyhrávám. Pokud si přišel právě teď, tak ti můžu tak jako napovědět, že se spolubydlícím jsem včera řešil náš odvěký spor, zas a znovu jsme se hádali o tom, kdy je nejlepší si dávat sprchu. Jestli večer, to říkám já, to je ten zdravý názor a ten nejlepší názor, že sprcha večer je prostě ta nejlepší hygienická sprcha. No a spolubydlící tvrdil, že sprcha je nejlepší po ránu, když se zbudíš po celý té noci, nastartuješ tím den, ale on ti myslel tu hlavní sprchu, jo? Ne prostě studenou sprchu, jako si dávám já. No a já jsem se ptal vás, kdy je nejlepší se sprchovat? Pojďme za váma.
1: Ahoj Krištofe, tady Dan. Kam vás nechtěl vyjádřit k těm sprchám, jo? Jednoznačně večer,
0: že
1: to
0: jo?
1: Je jasný. Nechceš prostě jít špinavej do čistý postele, postelní a být čistá, kámo.
0: Ano.
1: To je prostě místo, kam si jdeš odpočinout na celou noc. Každopádně, ráno je taky dobrá před prací, aby ses probral.
0: Je to tak, já to chápu. Prostě ráno, když si dám tu solenou sprchu, hnedka se mi líp stává. A hlavně, jakmile ten den začnete tím jako diskomfortem, jo? Někdo se ráno těší na kafíčko, říká si, udělám si to hezký. Kámo, takhle to nefunguje. Fakt, jakmile začneš tím, že se hodíš do té ledové vody, tak pak se ti stává a hlavně ten den se ti prožívá mnohem líp. OK, já děkuju za tenhle ten názor. Kdybys náhodou k tomu ještě něco měl, klidně můžeš volat, klidně můžeš poslat voiceovku do apky, máš to tam krásně hezky na 30 sekund, jenom to musíš formulovat. No a my se jdem podívat na to, jak vám to jezdí v tuhle chvíli. A sice rychlá doprava na rádiu Spin. Když se dívám na regiony, tak tady se díky bohu moc neděje, ale to se bohužel nedá říct o dálnicích, protože nehoda mi tady svítí na D1, je to exit 354 ve směru Praha. Do toho je tady nehoda na D46, 25. kilometr ve směru Olomouc. V neposlední řadě D7, 3,5 kilometr, vidíte to? To je krásně napsaný tady ve směru Praha. Tady všude můžeš očekávat nehody. No a pokud projíždíš Prahou, fuha, jako jel bych asi radši MHDčkem, protože Praha se od rána zasekala všude, kde jen to jde. Vidím tady kolonu na Pražském okruhu za Černákem, tam si počkáš nějakých 20 minut. Poskakuje taky jižní spojka, 15 minut nabereš i tam. Zhruba dalších 15 minut nabereš na Pražském okruhu u sjezdu na Beroun. A jinak taková ta ranní klasička, Vilzonovka, Holešovičky, všichni to známe. Co se krečů týče, tak tady vidíme jenom jeden a to je na ulici Výstavní. Kdyby cokoliv, taky dávej vědět, co se dopravy týče, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.

Hi. Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Klávary reggae zvětší univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci. Jo. Ha.

kráva, kávary, reggae, svědčí. Univerzální pocit, dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci. Reggae je můj zákon, moje víra a můj klid. Stačí oči otevřít, stačí srdce otevřít, stačí hlavu otevřít.

0: Jo, posloucháš Radio Spin, pondělí 5. října, svátek má Eliška, všem Eliškám přijou všechno nejlepší. A pokud si říkáš, Krištofe, ty jsi v tom studiu tak dneska sám, Dominik tu není, tak mám pro tebe skvělou novinku, protože krom mě je tady ještě Romaniaku.
1: Yes, dobrý ráno.
0: Dobrý ránko, Romane.
1: Dobrý ráno. No moc ne právě.
0: Jak to?
1: No slyšíš to na tom hlase, já jsem nějak jako prostě asi prostit, takže jsem jako celou noc paralenoval a prostě nějakým způsobem se začal.
0: Takhle zníš celý prázdniny, ale.
1: Takhle zním celý život, okay. Ale vlastně jsem si říkal, že prostě to jako nemůžu zazdít a že nemůžu napsat do skupiny jako dom, zítra nepřijdu.
0: Já jsem čekal, kdy přijde ten sneak dis tady na Dominika, no dobře, dobře.
1: Takže jsem si říkal, že jsem tady, protože já vlastně s Jirkou se každý týden střídáme v telce, vždycky kolem 8 hodin ráno v pondělí tam jdeme prezentovat buď hitparádu, nebo co se u nás děje a tak dál. A oni jsou tam na nás jakoby hodný a strašně jakoby příjemný. Jo. A vždycky je tam Danča a Jirka, anebo Mára a teď nevím na...
2: Danča.
1: Dobře, když to se mohlo pamatovat úplně.
0: Kdo to řekl?
1: Kdo to byl? Tak jsem říkal, že
0: je
1: musíme přivítat tady u nás. Jo. Tak, a máme tady Jirku a Danču, ahoj!
0: Ahoj!
1: Tak, pojďte nám říct, proč jste tady.
3: Já nevím.
2: No, já to
3: někdo
2: vím.
3: Mě natáhl sem.
2: Já to vím, protože já si vždycky říkám, že jsem byla hrozně aktivní kdesi, tak jsem si strašně chtěla zkusit nějaký rap. Mm-hmm. A teď jsem si říkala, že to bylo strašně blbý, protože jsem zjistila, že ono to není tak jednoduchý, jak si člověk myslí. Mm-hmm. Já jsem trénovala celý víkend rap.
3: A jako ona trénovala, to chci říct právě.
2: No moje děti už říkali, maminko, prosím tě, mlč.
1: Já jenom, abych uvedl prostě ten záměr, jo. Tak my jsme kdysi do hitparády Spin Fresh Hits nasadili Radio Spin Music Impro, kde Dominik rapoval holky z naší školky. Mm-hmm. Danče se to strašně líbilo, úplně se to jako savela a říkala, někdy bych taky chtěla. Pak mrkla na Jirku a Jirka, někdy bych taky chtěl.
2: No, Jirka odmítal často.
0: No ale
3: je
0: to...
3: Je to celý pravda, kromě toho Jirka by taky chtěl. Já jsem maličko zocelený, protože my jsme už jednou byli nahoře u kolegů na KISu a dělali jsme jich lepší než originál.
1: Mm-hmm. A šlo vám to?
3: No dobře, a nějak se nám jako zastesklo po té muzice a říkali jsme teda, když vy jste tak hodní hosté na nás, ty a Jirka, že vám to jako oplatíme tou naší vstřícností a tak jako necháme se ukecat.
1: Takhle
2: my se jdeme dobrovolně strapnit, ale nám to vůbec nevadí.
0: Ne, prosím vás, sebe, prosím my se tady tě. S Dominikem strapňujeme každý pondělí, když dáme Radio Spin Music,
2: ale
0: jo, takže
2: říkali,
0: v pohodě.
2: Já jsem rád, maminko, že už budeme ve škole, že tě neuslyšíme, tak asi takhle.
1: Tak, dobře, tak my si teďka dáme jednu písničku, pak se do toho pustíme, tak jenom pojďme vlastně představit, o co dneska vlastně půjde, takže jaký dvě skladby byste si řekli, že dáte dohromady.
2: Tak my jsme v tomhle byli jako spolupracující pár, já jsem měla šanci vybrat text a Jirka vybíral beat.
3: Mm-hmm. Je to pravda, tak znáte holky z naší školky a já jsem si říkal něco takového ne rychlýho, abych to utáhl. Budu v depresi, tak lehce depresivního, takže Eminem a Mockingbird.
1: A jako, jak to sedí k tomu svýmu dnešnímu ránu, vítěž?
3: Naprosto fantasticky. Ne, pravda je taková, že já jsem hasil takový menší vysílací průšvih a pak jsem šel k vám a říkám si, to nejhorší už je dneska potkalo, takže dobrý.
1: Tak to bude ten beat, do kterého to dáme. Jak se cítíte předtím, než se do toho pustíme?
0: Nervozita stoupá?
2: Já nevím. Já si připadám jako Emil Zátopek v Helsinkách, protože jsem trénovala. Mm-hmm. Ale vůbec nevím, co bude na konci toho maratonu.
1: No tak uvidíme. Každopádně uděláme to tak, že vlastně jednu zkoušku si dáš ty, druhou zkoušku si dáš ty, pak to dáte dohromady a já vám držím palce, protože to, co předvádíte na obrazovce, je prostě skvělý. A když vám to jde na obrazovce, tak to rádio je takový jakoby krok zpátky, protože se nemusíte soustředit na to, jak u toho vypadáte.
2: Jo. Takhle, já jsem si dneska ráno pouštěla Žijeme len raz, Ego a Burian a myslím si, že to bude dobrý.
1: No tak jo, takže jeden Robin Zoot, zůstaňte s rádiem Spin, za chviličku pokračujeme.
0: Yes, sir.

0: všem hezký dobrý ráno, Roman, Krištof a taky Jirka a Danča. Danča se schovává za Jirku, má pocit, že nebude vidět. Teď si tady tak jako střihli a řekli si, že teda první pokus dostane Jirka.
1: Ne, že nebude vidět, ona má teďka pocit, že nepůjde slyšet, protože Jirka si to bude zkusit jako první, že jo?
2: Úplně buchví, proč mám přednost, nechápu, ale evidentně
0: protože
2: asi
0: prostě jo. Protože prostě seš šamster, seš galán. Seš větší, přesně tak.
2: Já bych byl menší radši někdy.
0: Máš víc zkušeností, máš
2: blíž. S čím, jako s rapem?
1: No jasně.
0: Minimálně s poslechem, ne?
2: Minimálně tak asi jo. No. Ale je to vtipný, jak já jsem takový hrozně jako rozvětvený v té muzice, že já fakt mám rád všechno prostě od Rammstein až po Eminema.
0: Jasně, teď si děláš půdičku, že když se to nepodaří,
2: a dneska ráno mám teda tu náladu Eminem, jako nuceně, ale mám, tak dobře. Uvidíme, jak to dopadne.
0: No tak jo, tak jak dlouho jsi trénoval? Ty jsi říkal, že jsi letěl z Aten, to je třeba 2 hodiny letu, ne?
2: Ano, a to jsem spal.
0: To jsi spal.
2: To jsem spal. Já jsem měl ten Emergency Exit Seat, víš, jak je tam hodně místa na ty nohy,
0: jo.
2: Tak jsem se natáhnul a zalomil jsem nádherně. A pak jsem se probudil v Praze, říkám si, hergot zítra.
0: Za chvilku, jo.
2: Ano, takže to je moje story.
0: Máš nějakou jako modlitbičku předtím, než se do toho pustíš?
2: Ano, ne. To byla ona, kdybyste pochopil. Tak jo.
0: Takže dámy a pánové, chlapci a děvčata, zesilte si rádio, volume doprava. Jirka Schläger, ten, který je zvyklý vlastně představovat samý těžký věci a samý těžký zprávy a sport k tomu navíc, tak teď se teda pustí do repu. Takže ať ti to jde?
2: Tak jo, díky.
0: Tak jo, jdeme na to.
1: Tak pojďme.
2: Tak pojďme.

0: ale ty holky nestárnou.
1: Yes, dobrý, jo, to je bordel. Jak ti v tom bylo?
0: Hele, kamarádi, klepal jsem se hodně, to jste viděli. Víš, co je největší sranda, že já mám ten text strašně malým písmem a mě se klepala ruka, že já jsem vůbec nevěděl, co čtu.
1: Co klepá ruka? Vy jste viděli, jak ten papír je rozmočený už teďka z té
0: ruky. Ten je absolutně, jako ten dostal ode mě, co pro to, kamaráde, to jako vidíš tady.
2: Ale je hustý tě vidět v této jakoby nový roli. Mm. Není to vlastně vůbec špatný, ty jsi tady vlastně mluvil, že já to jméno asi jako řeknu, jo.
0: Řekni to, pojď.
2: Že vlastně máš pocit, že máš tu marešovskou pózu.
0: Marešovskou rovinu.
2: Rovinu.
0: Ač to je jedna rovina textu a já s tím nic nedělám, jenom se snažím tím proplout nějakým způsobem.
2: Je škoda, že jsi nám to nenapsal třeba včera, protože jsme s Jirkou nebo s Krištofem mohli koupit to boa.
0: Jo.
2: Aby se tady cítil ještě líp, protože
0: já jsem
2: myslím,
0: bez kožichu, to je pravda. A ten kožich ti nahodí tu auru, jako je to pravda. No.
2: Jako, je to tam, takže kdyby se náhodou něco Leošovi stalo, nepřejmu nic zlýho, tak prosím, máme tady novýho Leoše.
0: Hele, Leoš teďka měl narozeninovou party mýho kamaráda Jirky Mičánka, v Brně level 40 a byl neskutečný. To znamená, ani v nejmenším, pane bože, prostě mu nestahám ani pokotničky.
2: V zuby, chápu.
0: Ano.
2: Tak jdeme uvítat někoho, kdo je na drátě a kdo to zhodnotí. Dobré ráno, halo.
0: Ježišmarie.
3: Dobré ráno, no, tak tady Petr.
2: Nazdar, chlape, ahoj.
1: Dobré ráno.
3: Bylo tak. to dobrý, je to profík.
0: Je to profík, jo.
3: Děkuji
0: moc. Oni mi neřekli, že to poslouchají lidi vážně. To znamená, tohle je docela překvapení, Petře, ale děkuju vám moc krát.
1: Ne, to si nevěděl, to je přednahraný telefonát.
0: Jo, takhle, aha.
2: Tak jo, Petře, krásný den, čau, ahoj. Čau. Tak, dáváme si track a hned potom přijde do éteru Danča. Tak jsem zvědavej.
1: Pojďme na to, šup.
4: One line flows, yeah, I got some of those. Get me, Jamie.

0: a Radio Spin a Roman a taky Krištof a taky Jirka a teď taky Danča, která už teďka v tuhletu chvíli je ready pro svůj part. Tak pokud byl Jirka Leoš, tak kdo je Danča?
1: Ježíš, taky jsi mi zaskočil. No já nevím, tak já mám třeba...
2: Já jsem Leoš, ona je Mareš.
1: Já mám třeba ráda Charlotu, ale jako to je prostě, to jsou věci, které člověk... To je Mount Everest prostě.
2: Pozor, a Charlota má ráda i nás, tak to neskaž.
1: No právě. No.
0: A Charlota má krásný, hluboký, zpěvný hlas. Charlota je taková nová Lucie Bílá, bych řekl skoro, když ji slyším jakoby zpívat, mám jako takový pocit.
1: Takhle, já
0: a dokonce jednou při rozhovoru mi zpívala Okurky od Lucky Bílý.
3: Já jsem furt malý dítě.
1: No. Já jako nespívám. Nikdy.
0: No tak teď budeš repovat.
4: A tak je dobrý, no, jdeš repovat, takže
1: no,
4: to není zpěv.
1: No to jsem si právě říkala, že to není zpěv, ale ono to tak jako není. Já jsem zjistila, že i tam potřebuješ mít rozsah.
4: Jo, pozor.
1: A já ho do prčic nemám.
4: Takže to bude jako prvky melodický flow tady tohleto.
1: No to, jako trénovala jsem to, protože mi to jako bylo porazeno.
0: Jak
1: ale
0: se jmenují
1: jako
0: děti?
1: Dita a David.
0: Dito, Davide, zeselte se rádio, maminka začíná.
1: My jsme naštěstí ve škole, takže je to dobrý.
4: Zeselte rádio i teďka.
0: Tak můžeme se do toho pustit.
1: No tak. Co mi zbývá, no?
0: No tak držíme ti palce.

0: call back.
1: Školka volá zpátky. Je. Kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají žákovský ty naše lásky klukovský? Čau, řekli jsme čau před školou. Táhlo nám na 15 a zašlo další dívčí show. A teď jsme z toho v kelu.

0: fajn holky.
1: Já myslím, že to můžeme jako zkoušet. To bylo skvělý, ta improvizace. Teď mě trošku stresuje, že za chvilku musím zase já k vám. Tak já bych udělal, sice to bude asi nejdelší vstup na světě, ale myslím si, že teď je možná na čase vás jako zkombinovat dohromady.
2: Ty vole, ještě jako jednou.
3: No jasně, no. A hezky společně, já se právě na to těším.
1: A dáme třeba jenom dvě sloky, ať jenom jako, ať vás netrápíme úplně jako moc.
3: A kdyby to šlo, tak ještě na konci byste mohli jako mečnout ten beat toho Eminema, jo, kdyby to šlo. Jako,
2: už chceš
3: tak si říkám, kde ty naše holky jsou, víš, a kde no, mají žákovský.
1: Ale na druhou stranu, to si můžeš střihnout ty za hodinu.
3: To je pravda. A víš co, a víte co, já vám to impro ještě vypimpím. Vy to teďka hezky nahrajete, já tady z toho něco málo postříhám, pak se k tomu ještě nakonec přidám, jo?
1: To si myslím, Pecka. Že vlastně dává docela smysl.
3: Je
1: takže
3: to vaše.
1: Jste ready?
0: Budeme se střídat, nebo jak to uděláme? Teďka jako veřejně, my jsme to spolu v životě neskoušeli. Jo?
3: No tak to je skvělý, to bude úplně nejlepší.
2: To je výborný, no jasně.
1: Jirko, tak ty jsi viděl, co se tam dá všechno dodat, doplnit? Tak, přesně.
0: Raz, jak se to píše ve studiu,
2: jako pořádcích to budeme dělat. Ty kráso, no, tak to je výborný, no tak jo.
1: Dámy a pánové, chlapci a děvčata,
2: ne, já to vidím,
3: připoutejte se.
1: Připoutejte se.
2: Ty rozjeď, ty máš hudbu, já ne.
1: Let začíná právě teď.
0: A jo.
2: No.

0: konec. No musím teda říct, že tohle to teda bylo jako naprosto excelentní potlesk pro vás dva. Yes, Daniela Réva, Jirka Šlégr z Novýho dne. Trošku se bojím, co nám připravíte, až k vám přijdeme s Jirkou.
1: No to se těšte.
2: No to se těšte, to se těšte.
1: Mě to běží hlavou celou dobu, jako ty špeky na tebe potom, neboj se vůbec.
3: Roman ještě neví, že bude repovat dnesky takhle ráno. V televizi a půjdeš u toho vidět, kamaráde. Naštěstí
0: dneska tam je jiná dvojice, ta ještě neví, co se tady děje, takže...
3: No, tak to je dobře.
0: Teda předpokládám.
3: No, podle mě už ví.
1: Ale já vám řeknu jenom super věc, protože Roman mi celý ráno říká, že jsem Jirka Šlégr a já jsem Jirka Šlégl, takže já jsem byl vlastně inkognito celou dobu a všichni si mysleli, že ten borec, jak se o něm říká, takhle pálí guma, tady repuje ráno, ale byl jsem to já celou dobu.
0: Takže prostě Roman získal právě teď titul idiot tisíciletí, děkuju.
2: Ne, to je Jirka zdekvinoval, on to tají.
1: To se stává úplně běžně, buď naprosto v klidu.
0: Promiň, přijmi omluvu. Děkuju vám za smál, tady u nás.
2: No my děkujeme za tu možnost, já se teda klepu ještě teď, tyjo.
0: Byli jste dobrý, byli jste skvělí. A teďka jak to bylo dohromady, ten feed, tak ten byl úplně jako báječný.
1: Pecka, děkujeme,
0: máme nový hit. Čau, mějte se.
1: Ahoj.
3: Díky, čau.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Dáváš si Radio Spin, pondělí 5. října, svátek má Eliška, ještě jednou přeju všechno nejlepší. Hele, já vím, že dneska ty vstupy jsou trošičku na random, jo, ale není se čemu divit, protože návštěva přišla, nás tady v tom malém studiu bylo asi 8, ty krásou i kameraman, že jo, oba dva moderátoři, já ještě jednou děkuju, že vůbec do toho šli, protože já strašně cením tu odvahu. Pamatuju si, když jsem tady stál úplně poprvý vlastně s Dominikem, takhle hezky ráno, a on mi řekl, že mám udělat nějaký Radio Spin Music Impro. Jako já jsem zvyklý na lidi, na kameru, na nějakou pozornost a na tohleto, ale je to prostě úplně jiný druh pozornosti, úplně jiný druh práce. A cením, že takhle moderátoři z televize vylezli tady k nám hezky před mikrofon a zandali tady do Eminema a holky naší školky. Je to prostě parádní. By the way, cením, že tohleto všechno vedete na vědomí, protože do apky tady přišly fakt krásný zkazy. Mám tady třeba namátkově Romana, který píše, sorry, že píšu sem ve vlaku, ale v pohodě, chápu. Každopádně Music Impro byla pecka a Marešovská rovina mě dostala. Kámo, mě to dostalo taky. Mě to připomínalo trošku, jak když jsem byl na základce a paní učitelka na češtinu pro nás chtěla, abychom recitovali básničku a každý to chtěl mít tak nějak rychle za sebou, tak to vlastně tak nějak rychle přejel a zároveň to znělo jako rap a to bylo přesně ono prostě. To je tak originální flow. No nic, jdem si dát jednoho Snoop Dogga, ještě jednou děkuju všem a pak nás čeká Pravda nebo lež?

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Na Rádio Spin jsem chvilku zpátky něco slíbil a svoje sliby plním, protože tady máme naši hru Pravda nebo lež. Yes, vracíme se zpátky do zajetých kolejí, to, co všichni známe, jenomže mám tu takový menší problém. Nemám tu Dominika, aby se tady postavil na stranu číslo 1 a já byl na straně 2. A přesně proto budu potřebovat jednoho z vás na čísle 210 32 30 30, který si tady se mnou zahraje Pravdu nebo lež, respektive se mnou. On si ji zahraje proti mně a bude hrát tak nějak za všechny spinnery. Takže je to veliká výzva. Hele, pokud na to máš koule, šup, 210, 32, 30, 30, startujeme za nějaký 2 minutky hned po Kalinovi.

0: Radiospin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 21 minut, k tomu ty posloucháš Radio Spin a do naší pravdy nebo lži už tady mám jednoho odvážlivce. A tím je Kuba. Kubo, ahoj!
2: Čau, ahoj.
1: Hele, ty ses trošku zarazil, když jsem ti řekl, že téma budou stoly. Máš nějaké jako beef se stolama, nemáš je rád, nebo?
2: Hele, ani jako tak nějak ne, spíš jenom jako, že po dnešním ránu si myslím, že jako každá otázka, která padne, tak padne, blbě řečeno, tak jako, že na dost neúrodnou půdu, ale budu se snažit neudělat tobě ani ostatním spinnerům jako ostudu.
1: Hele, mě ostudu neuděláš, pro mě bude jenom nejlepší, když to nebudeš vědět a typneš to špatně.
2: Je mi to jasný.
1: Dobrá, jestli jsi ready, jdeme na to.
2: Jdeme
1: statement.
2: Na to, pojď.
1: Ping-pongový stůl má podle oficiálních pravidel vždy přesně danou délku. Takhle jednoduše.
2: Já bych řekl, že tohle to je pravda, protože vzhledem k tomu, že je to jako i nějaký jakože velký sport, který prostě se jede do nějakých mistrovství, tak to musí mít nějakou délku.
1: Dobře, takže označíme, že to je pravda?
2: Ano.
1: Dobrá, označuju. Ano, ano, to byla taková rozehřívací samozřejmě, že jo, jak jinak by potom ten sport hráli, tak řekl jsi to naprosto přesně. Věděl bys, kolik to je metrů přesně?
2: Hele, já bych řekl, že jedna strana má 1,20 m, takže 2,40, 2,50, něco takového.
1: Hej, jako nebyl si úplně špatně, jedna strana má 1,5 m. Takže no, jako tak si na tom vlastně dobře. Dobrá, tak uvidíme, teďka si uděláme takový průlet historii, protože druhý statement zní: rytíři kulatého stolu seděli u kulatého stolu proto, aby mezi nimi nebyl žádný hlavní rytíř. Zase úplně jednoduše, ne?
2: To bych řekl, že je lež.
1: To bys řekl, že je lež, jo. Takže mám označit lež. Dobrá, tak já ji označu. A jeden bodík pro mě, samozřejmě. On vlastně celý ten koncept kulatýho stolu byl přesně tady kvůli tomuhle, že jo. A nachytávka. Už se zamotáváme, Kubo, ale nevadí. Třeba to rozsekneš třetím, posledním statementem. Cítím se, jak v tom chcete být milionářem teďka. Nejdelší stůl v historii Česka měřil přes 100 metrů a sedět k němu mohlo několik stovek lidí.
2: Stůl přes 100 metrů, jo?
1: Jo, a je to nejdelší stůl v historii Česka, naměřenej.
2: Ale to bych řekl, je klidně fakt, protože jako, já bych řekl, že tohle je pravda, protože Češi jsou takový, že si dokážou vymyslet i ty úplně největší kraviny a dokážeme prostě jako dát prostě do té reality. Takže jako, hele, proč ne, jako, co by ne, pravda.
1: No tak jo, tak já ti tam dám tu pravdu teda, označuju. A musím ti říct, že tenhle ten statement byl pravdivý a spinnerům to vyhráváš. Hezky. Přesně řečeno, mělo to 130 metrů, bylo to v Českých Budějcích a ofiko jsem to našel v České knize rekordů, takže to musela být sakra hostina tady tohleto.
2: Tak to musel být hodně dlouhý stůl, na tom bych opravdu nechtěl hrát beer pong.
1: Kubo, díky ti moc. Spinneři ti taky samozřejmě děkuju, protože si pro ně takhle hezky tenhle ten týden nahnal bod a měj se krásně, chlape.
2: Děkuju ti, hele, maj se krásně, hezký den.

0: Dáváš si Rádio Spin, pondělí 5. října. Hele, já jsem slíbil, že už ty vstupy nebudou tak random, jo, ale přivítejte Romana.
1: Jo, udělejte bordel, Roman je zpátky.
0: Udělejte bordel, guess who's back, takzvaně. Romane, co nám neseš?
1: Nesu vám ještě novinky z hitparády Spin Fresh Hits, protože no, u těch bychom se měli zastavit taky dneska. A musím říct, že jsem strašně jako potěšený tentokrát těma dvěma jménama, které tam vlastně jakoby jsou, protože když jsem před lety nastupoval do Spinu, tak jsem zaslechl týpka ze severu, nebo z Lone, mám pocit, že jmenuje se PJ, a on tvořil takovou jakoby skoro boombapovou básnickou rovinu rapu. Yes. A musím říct, že mě to vlastně jako bavilo, trochu mě to vlastně i tak jako dojímalo ta forma toho přednesu. Mm-hmm. A pak najednou roky nebylo nic a najednou mi v mailu prostě přistálo: čau Romane, nevím ještě, jestli si mě pamatuješ, ale chystám desku a tohle je novej single, neskusíme to? Zkusíme.
0: No tak zkusíme.
1: Takže PJ Country. Country.
2: Mám trochu jiný plány.
0: Já jsem si upřímně myslel, když jsem to tady viděl teďka, že jo, v tom rozpisu, tak jsem si říkal PJ, vůbec mi to nenaskočilo, kdo to je. Znal jsem ho, i předtím jsem ho znal. A já jsem si myslel, že to je ten PJ, jestli si pamatuješ, který na YouTube dělal písničky s Kovim. Nepamatuješ si ho,
1: jo,
0: jak zpíval? Pojď sem, jsem tvůj učitel.
1: Ne,
0: říkám si, my tady hrajeme youtubery.
1: Ne, to není on. A teď jsi mi vzal úplně, co jsem k tomu chtěl prostě říct.
0: Já jsem to udělal schválně, já se tě snažím teďka dostat do úzkých, víš, ne, to, abych to potom já působil jako ten ostřílený moderátor.
1: To seš.
0: Ten pouhý Krištůf, který si přišel sednout.
1: Já jsem, máš potřebu ponižovat ostatní, ok, beru, znám to. Ten beat mě tady baví, ten je totiž takový vlastně úplně jiný. A zároveň jsem chtěl říct, že ten jeho projev je vlastně úplně stejný jako před těma, já nevím, 15 rokama. Mm-hmm. A je vlastně hezký si pustit jakoby novinku, která zní tak jako před lety. Tak to mě
0: a zároveň nezní zastaralé, ale
1: nezní,
0: to je
1: nezní.
0: Ta věc.
1: No, to je docela dobrý. No a druhá novinka, tak to je Matěj, UMP Beats. Matěj, který kdysi před lety vyhrál u Paulio Garanda soutěž ve tvorbě beatu, tak teď vydal novou desku. Ta deska se jmenuje Jak se Daniela dostane domů a je tam jeden single s Paulio Garandem. Paulio se tam dostal téměř jakoby náhodou na ten feed a to zní to hrozně pěkně, takže pojďme si pustit ukázku
0: trochu. Dokud nebude líp.
1: Dokud nebude líp.
2: Tak mě bobíme, dokud nebude líp.
1: Deska má krásný cover. Deska má krásný beaty. UMP tvoří takový jakoby alternativní pop a občas do toho střihne rap, občas je to takový trošku jako indie. Musím říct, že mi to velmi baví.
0: Ano, takový jako, na mě to působí jako takový alternativní R&Bčko spíš teda.
1: Jo, tak těch soundů tam je podle mě
0: jo,
1: jako
0: stopro.
1: Takže držím palce v hitparádě Spin Fresh Hits. Všimněte si toho, těch tracků, protože oba ty tracky jsou fakt zajímavé.
0: Dobrá, no a co tam máme dál?
1: Dál tam máme, asi flashback bych tak typoval.
0: Jo, Romane,
1: tak,
0: já tě
1: že pojďme se podívat na flashback,
0: tak
1: hosté.
0: Po 30 letech na rádiu tě musím vyzkoušet, trošku si to pamatuješ ještě, ne?
1: Je to tam. Plynuli sami, nastaly změny, já chtěl bejt ten MVP. Životní plán, jsem dal dvojku. Tam je jednička, poslední jedinec.
0: Jsem tu dělal schválně, aby si svíš, jako.
1: Najdi ještě poslední jedince jedničku.
0: Já tě najdu, tak o tom něco řekni
1: tak,
0: zatím.
1: Poslední jedinec, to je právě moje první setkání s PJem na Spinu. Ta příjemná.
0: Kdyby jsi to tam měl, Romane, tak já ti to tam dám.
1: Ale ono to tam je, říkej
0: a proč
1: něco.
0: A to tam není? Tak já budu něco říkat, tak prosím vás. PJ není ten youtuber, jo, to si nemyslete. A Roman právě teďka přichází, aby to tady našel. Poslední jedinec, ale jedna. Prosím tě, nedávej tam poslední exekuce. Ne, neklikej na to. Poslední exekuce je od řezníka, to tam nedávej. Jo, no tak když je tam tečka, Romane, tak kdo to má vědět, prosím tě.
2: Tohle je ono.
1: To je přesně ono.
0: Děkujeme.
1: To je ono, jak by řekl Bobby Blaze. Tak. Takže tohle je ten flashback, který je vlastně velmi příjemný a je docela fakt jako dobrý poslouchat, že tady těch 13 let zpátky je zhruba slyšet, zatímco v tom tracku Country je ten novější sound taky slyšet.
0: Ano, novější sound, ale zároveň ti to přinese někam jako zpátky, jo. Jak už jsem říkal, tím, aby to nebylo zastaralý. Máčko, a to je vždycky velký plus.
1: Tleskejme Krištofovi, volejme Sláva a 3 dny se radujme.
0: Na. 5 dní se radujeme.
1: 5 dní se radujme.
0: Tak jo, Romane, dobrá, tak děkujeme, já ti tady pustím jednoho refu a na dobrý den, jo.
1: Tak děkuju, budu to potřebovat.
0: Budeš. Tak jo, tak ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

Refiu má možná dneska dobrý den, ale jdem se podívat na to, jak moc dobrý je tenhle ten den i na silnicích. Když se mrknu na regiony v rychlé dopravě na rádiu Spin, tak tady vidím nehodu v ulici Plynárenská, ta je v Teplicích. Další nehodu vidím v ulici Rýnovická v Jablonci nad Nisou, v neposlední řadě ulice Kostelecká v Prostějově, nehoda jak by smet. Když se mrknu na dálnice, ty se trošku vyčistily, počítej s takovýma 10 minutkama po D1 na příjezdu do Prahy i do Brna. Zároveň na D1 mi tady svítí i crash na 28. kilometru směr Praha. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, tak si tam dávej bacha, protože nějaký lehký omezení v dopravě se tam protáhnou ještě asi na 2 hodky. No a Praha, ta to odskákala úplně nejvíc. Hele, já bych ti to moc rád vyjmenoval, ale zasekaný je to zkrátka úplně všude, jo. Počítej s takovýma 15 minutkama a to skoro po celém pražském okruhu městským. Potom tady vidím i jižní spojka, že poskakuje Holešovičky, Vlzonovka, Nuselák. Zkrátka taková ta ranní klasika. Jediný, co je možná takový plus, že v Praze není jediná nehoda. Automotospin, tvoje

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Po všem tomu humbuku dnešním na Radio Spin jsem úplně zapomněl na to, že tady vlastně máme i hru Jeden na jednoho. A to i dneska. Naprosto zcela unikátní a naprosto zcela... výbornou. Prostě zkrátka a jednoduše. Soutěžíme samozřejmě o vstupenky na 5. epizodu Zrádců. A sice na středu 14.10. do Cinestaru Anděl. Je to úplně easy. Jediný, co pro to musíš udělat, je, aby si zavolal na číslo 210 32 30 30. Potřebuju dva z vás, to znamená, že ty nejrychlejší z vás momentálně beru. No a vy dva se hezky poperete o tyhle ty free lístečky. Dokonce jsou dva. Máte to 1+1. Takže neváhej, volej a za nějaký necelý dvě minutky se do toho vrhneme.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dáváš si Radio Spin, máme něco málo kolem 8:45, no a za chviličku se vrhneme do hry jeden na jednoho, protože na drátě číslo jedna mám sice Lukáše. Luky, ahoj.
2: Čau,
1: ale já mám pro tebe zatím dobrou zprávu, protože na lince číslo 2 proti tobě zatím není nikdo. Takže já dám takovou nenápadnou třeba 20-sekundovku, 30-sekundovku a pokud se tam náhodou nikdo neobjeví, tak budeš rád tak nějak sám proti sobě a jakmile mi zodpovíš dvě otázky, tak budou lístky tvoje. Hele, zeptám se tě na začátek. Co ty a zráci sleduješ?
2: Občas.
1: Občas, jo? Takže do kina bys potom někoho vzal, kdo asi sleduje víc než ty, co?
2: Určitě, určitě.
1: Kdo to bude?
2: Hele, nejspíš kolega z práce.
1: OK, dobrá. No, já mám pro tebe teď špatnou zprávu. Vypadalo to chvilku, že... že proti tebe nikdo nebude. Promiň, já se tady musím jenom přenastavit telefon číslo 2, protože tady byl samozřejmě poeta nebo někdo a zase to nefunguje. Ale já jsem chtěl říct, že na drátě číslo 2 mám v tuhle chvíli Pajkyho. Pajky, ahoj.
3: Jo, ahoj.
1: Takže Lukáši, budeš to mít trošku stížený. Pánové...
3: Já si nemyslel, Lukáši, že odejdeš prázdnou.
1: To se mi líbí, správná rivalita. Pánové, téma, co jsem dneska vybral, bude naprosto krásný a jednoduchý. Nazval jsem si ho tak sám pro sebe kurz slovenštiny.
3: A výborný, to se maturoval, pojď.
1: No tak prosím, tak pozor, Lukáši, budeš to mít těžký. Připomenu jenom pravidla, já dám otázku, ty, aby si odpověděl, tak musíš zakřičet svý jméno, ten, kdo ho řekne první, já ho vyvolám, on řekne správnou odpověď, tak má bod. OK?
3: OK.
1: Jdem na to. Otázka číslo 1. Jak se řekne slovensky borůvka?
3: Pajky.
1: Ty kráso, Lukáš byl o milisekundu dřív.
3: Není možný.
2: Čučorietka.
1: A je to čučorietka. Dávám ti tam jeden bodíček. Otázka číslo 2. Kam bych vás poslal, kdybych řekl, choď na cintorín?
3: Lukáš.
1: Ne, Pajky, ale Lukáš byl dřív, Lukáši.
3: Není možný.
1: Cintorín je hřbitov a tak ti dávám bodík. Pajky, je to tak? Fakt je dřív? Slyším to tady naprosto správně. Dobrá, to je druhý bodík. Pajky, pojď, pro radost teďka, jeden bodíček.
3: Já jdu telefon z okna.
1: To nedělej, prosím tě. My ti platit nový nebudem. Nebo možná, když to potom pošleš na fakturu nahoru, to je jedno. Poslední otázka, Pajky, můžeš dohrát aspoň jeden bod. Co znamená slovo cencůl?
3: Já to teď neslyšel.
1: Co znamená slovo cencůl?
3: Tak to jsem teda neslyšel, teda ještě.
1: Ty nevěš, co je to cencůl? Pajky, veď si maturoval zo slovenštiny.
3: Ne, já vůbec tomu nerozumím.
1: Čo sa dá robiť? Cencůl. Nic, jo?
3: Vůbec.
1: Ty kráso, tak jako, dobře, abych to tak uvedl na pravou míru, slovo cencůl je rampouch. Aha, no tak či tak, Pajky, bodík by ti stejně nic nepřidal, protože Lukáš byl dneska rychlejší, takže Pajky, díky moc. Lukáši, tobě gratulky, vydrž mi prosím tě na drátě, já si o tebe opíšu
3: mějte
1: nějaký
3: se,
1: info.
3: Mějte se hezky, Luky, gratuluju, mějte se, ahoj.
1: Taky, čus.
2: Čau.

0: nose.
1: Dohrává nám Baby No Money.
2: Čau.
1: Ahoj, já jsem myslel, že budeš zpívat něco
2: baby
1: teď.
2: Baby no money.
1: Jo, it's baby no money. Když jsem tady začínal, Vicky. Jo, jak se pochopili, pardon, posloucháš Rádio Spina, je tady s náma i Vicky. Vicky, ahoj.
2: Čau.
1: Ahoj. Já když jsem tady začínal, tak no. Do apky mi tehdy přišly asi dvě fotky a to byly moje stažené fotky z Instagramu. A do toho fotky Baby No Moneyho vedle toho jako do koláže a říkali, že vypadám jako on.
2: Fakt?
1: Že to není pravda.
2: Hele.
1: To dělají ty brýle, no.
2: To dělají ty brýle, no. Ale to víš, že jo, jako za mě je Baby No Money dobrý, takže to si nech.
1: Si naberu svaly ještě a počkejte.
2: Nech si to.
1: Začnu repovat a budu se jmenovat Baby No Koruna třeba.
2: Baby No Koruna.
1: Baby No Honey.
2: Baby No Kačka prostě. Baby bez kačky.
1: No a ještě napadlo něco jiného, ale to se řekneme potom off air. Vicky, prosím tě, co tu děláš, co nám neseš?
2: Co já přináším? Přináším sem posel dobrých zpráv, začíná nám totiž komunikátor,
1: okay.
2: To znamená, že taky tracky na přání.
1: Yes.
2: Já se těším, že ti zase zahraju, máme pondělí, takže doufám, že budou totální bangry. Řeknu, že teda venku není úplně hezky, což už
1: fakt?
2: Tady předbíhám. Jo.
1: Tak pojď, já jsem si zavřel počasí právě, víš.
2: Aha, takže... dobrý, tak prosím tě, tam tak jako mlhavo a fakt kosa. Takže jako doufám, že se tady trošku rozpálíme, no a zároveň mám samozřejmě taky spoustu skvělých témat tady v rukávu. Mimo okay. jiné třeba. Krištofe, prosím tě, ty když jako se stěhuješ takhle, tak taky to není zas tak dávno, co jsi se stěhoval, že jo?
1: No už to bude rok a půl, ale není to tak
2: no,
1: dávno.
2: No, jakoby stále je to takový čerstvý. Nebydlíš tam 20 let, že jo?
1: To ne.
2: Doma, no. Tak prosím tě, řešíš třeba historii toho bytu, toho baráku?
1: Vůbec ne.
2: Tak
1: a ty
2: to...
1: budeš řešit historii nějakého místečka?
2: Já budu řešit historii místečka, protože já bejt tebou, spinnere, bych si vždycky proklepla od toho makléře, od toho pána, to třeba... který ti to chce prodat. No,
1: no ne, tak
2: aby
1: jako...
2: tě tam třeba něco nestrašilo, no.
1: Jo, a pozor, pozor, já jsem to nechtěl spoilerovat, já jsem to měl na jazyku,
2: dobře,
1: víš,
2: dobře,
1: ale
2: dobře.
1: Bude taková duchařinka zvyky, přece jenom máme tady říjen, to znamená Halloween,
2: no,
1: spooky
2: to...
1: season, spooktober, tak si na to určitě počkej. A jdem se teda ještě rychle proletět tím počasím,
2: tak
1: ačkoliv... Myslím, že to není třeba, protože Vicky všechno řekla za mě, jo. Je tam mlhavo,
2: je tam
1: sychravo,
2: ano.
1: A je tam takový počasí, že by psa nevyhnala.
2: Tak.
1: A to je všechno, co ti k tomu...
2: A žádnýho pejska, že jsem nepotkala.
1: No tak proto to je.
2: To je ono, no.
1: A viděla jsi nějakou kočku?
2: Ani kočku.
1: Takže počasí vůbec není pro zvířátka, prosím
2: tak.
1: vás, nechte je doma. A pusťte je třeba až odpoledne, protože ty teploty budou kolem 20 stupňů.
2: Hezky.
1: Tak, Vicky, já jdu vydýchat tu energii tady, takže se měj.
2: Čau.
1: A zase se třeba slyšíme někdy, jo. Zase přijď
2: třeba. Asi zítra třeba, možná.
1: Můžeš přijít zítra, kdybys chtěla.
2: Tak jo.
1: Prosím.
2: Dobře.
1: Děkuju.
2: Tak a to
3: sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu, kde

Krásný dobrý ráno ještě jednou. Od Majku tě zdraví Vicky. Už máme zase pondělí a teď už 5. října, no a svátek slaví dneska Eliška. Takže všem Eliškám všechno nejkrásnější k svátku. Já doufám, spinnere, že jsi si užil pořádně víkend, protože bylo krásné ještě babí léto. Myslím si, že to byl vlastně asi ten poslední krásný víkend, který jsme teďkon měli. No a teď už bude jenom pořádně sichravo a mlhavo a vážně bude ten podzim, který podzimuje. Každopádně já osobně jsem si teda fakt víkend užila na max, byla jsem u dědy na chalupě, prostě očesali jsme hrušky, no normálně ještě jsem tam schrábla kus zahrady, ne, fakt pěkný, odvážím si velkou nadílku, jablíčka jsou, hrušky jsou, jsou taky brambory, no nic, ani tě tím nechci zahlcovat, každopádně bylo krásně, svítilo sluníčko a bylo hezký být na chvilku zase s přírodou. No takže tímhle zdravím dědečka, který dost možná teďkon poslouchá, no a ráda už bych se taky přesunula na to, co nás dneska čeká a nemine v našním komunikátoru. Tak prosím tě, dneska už to bude takový pořádně podzimní, protože jsem ráno přišla a tyjo, už byla totální mlha, takže tak jako... naladíme se, bych řekla. No a dáme si rozhodně info o jedné chatě, na které dost pravděpodobně straší, ale která je k prodeji tady u nás v České republice. O jakou chatu se jedná? No a jestli bys ji koupil, tak o tom se rozhodně dneska budeme bavit. Já mám rozhodně jasno. No, rozhodně taky probereme nový seriál, který chystá Netflix a který je z prostředí věznice. Je to opravdu seriál vlastně, který nějakým způsobem replikuje jeden experiment, který už tady byl, tak už můžeš hádat, o jaký experiment se jednalo. No a jak to vypadá v dnešním současném hávu, no tak to si taky dneska ještě povíme. No a samozřejmě mám tady taky jednu zábavnou rubriku a v té budeme řešit vtipné přeřeky a tak nějak přeslechy. Tak určitě zůstaň tady se mnou na Rádiu Spin, máme komunikát. No a teď je na tobě už za 3 tracky, co si necháme zahrát jako první. 210, 32, 30, 30, anebo mi posílej hlasovky. Mám tady volno přímo pro tvůj song Radio Spin. My brothers don't die, we just rusty bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fish just to top it off. Ay. My brothers don't die, we just rusty bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Vicky tady s tebou, triky na přání, no a na drátě už Filip. Čau Filipe.
1: Ahoj.
0: Hej, tak prosím tě, Filipe, bylo teď o víkendu, ale fakt jako nádherně, nádherně, protože teď už se nám to začne tak jako pořádně podzimovat, že jo? Teď už tak pěkně nebude, Bůh ví, kdy nám zase vysvětne sluníčko, tak pověz, okay. Jak jsi si užil ten krásný víkend?
1: Ale jako super, byl jsem s přítelkyní, jo. Mhm. Klasická procházka, jo? Takhle, jo, hezky. Jak to chodí, jo.
0: No a šli jste se projít někam jako za baráka, nebo vyloženě jako na nějaký výlet?
1: Hele, byli jsme se tady projít za barákem, tady v Pardubicích, tady si znáš Tyršový stary, no, takhle.
0: No, hele, jako Pardubice, mám to tam prošlý, ale asi jenom jednu cestu, takže Tyršovy sady píšu si, příště vyrazím.
1: A to je takový hezký, klidnej parčík, no, víš co, jako je klid, víš co.
0: Tak to je hezký, tak to je krásný, takže evidentně ještě poslední sluníčko jste zvládli načerpat. Poslední slunce načerpáno. Jo, jo, že poslední sluníčko, že jste už načerpali, říkám, že dobrý.
1: Jo, jo, hele, jo. Ono to léto, náhodou, že je to, jako je měsíc, ne, tyjo, tak ještě je jako toho sluníčko, to ještě divím, tyjo, ne.
0: Ještě to jde, i když teda v Praze teď už máme mlhu, takže uvidíme, jak to bude dál, prosím tě.
1: Jako za měsíc listopad, víš co, a jako... Ještě to počasí jde, ještě má na sobě kračasy, no, takže super, no.
0: No tak to je pro ty, kteří jsou samozřejmě otužilí, což evidentně, Filipe, patříš mezi ně, já už mám dokonce pomalu i svetr, takže když už jsme teda u toho, tak rozhodně věřím, že nás můžeš zahřát taky trackem, který teďkon ty si nám tady teďka vybral, takže Tupac to bude Hail Mary, je to tak?
1: Jo, jo.
0: No a pro koho?
1: Hele, tak pošto mi přítelkyní, jo, Pardubi. Řekl jsem, že jim miluju, že jim mám rád a pošlu to takhle asi rodině, pošlu to vám do studia a hlavně tak fanoušku a posluchačům.
0: Díky moc, no tak to je krásný, že jsi poslal svojí lásce, no a teď už to pustíme tady taky do éteru. Měj se krásně, ahoj,
1: jo,
0: Filipe.
1: Díky moc.
0: Ahoj, krásný pondělí, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Teplicích v ulici Plynárenská a taky v Plzni v ulici Tyršova. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 212. kilometru ve směru na Brno, a to v okolí Velešovic. Crash je taky na D7 a to na 3. kilometru ve směru na Chomutov, je to v okolí Tuchoměřic. No a nehodu hlásí taky D11 a to na 8. kilometru ve směru na Prahu, to znamená v podstatě už na příjezdu, a to v okolí Jiren. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na jižní spojce za sjezdem z ulice v Podzámčí směrem na Barandovský most. Bacha na to, je tady v sobě dodávka a osobák. No a crash nám hlásí taky pražský městský okruh na 22. kilometru ve směru na Ruziň a D7 je tady nehoda nákladňáku. Nehodu mám taky v ulici Střekovská a crash je na Patočkově ulici před vjezdem do tunelu směrem do centra. Rozhodně tady čekej taky zdržení. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info ze silnice, tak rozhodně dávej vědět mě i spinnerům. No a to na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje

0: ty spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vik je tady s tebou a samozřejmě taky komunikátor, kde hraju podle tebe. Teď už tady mám dalšího našeho spinnera, tentokrát Pajkyho. Pajky, co to bude za songu?
2: Ahoj, tady Pajky, přijímám všem, dneska opatrně za volantem, mlha, lidi jsou blázniví, když vy to víte. Všem svým kamarádům, kolegům, zdravím vás a mějte hezký den a Vicky do studia, ať to brzo uteče a je brzo doma.
1: Díky, Pajky. Tak bacha na ty cancůly na silnici. Rádio Spin.

zpět. Stromy, vítr, zvěř, zvěř. Mlha, kroupy, déšť, led, sníh, smyk, exploze, zem. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskočí

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě i v příští hoďce treky na přání podle tebe. No a co tady spolu ještě probereme? Rozhodně zrádce, protože ráda bych ti připomněla, že tady u nás na Radio Spin můžeš soutěžit o lístky do Cinestaru. Je to tak, vidět zrádce na velkém plátně, to rozhodně chceš. No a co tady pro to musíš udělat? Poslouchat ranní show, no a rozhodně nezapomenout zavolat ve hře jeden na jednoho. No a když se dovoláš a odsoutěžíš to úspěšně, tak lístky právě na zrádce, na velkým plátně jsou tvoje. Takže každý ráno Krištof s Domem ve hře jeden na jednoho se na tebe těšej, aby ti mohli rozdávat lístky. Dneska například vyhrál Lukáš, ještě jednou gratuluju, no a věřím, že Pajky si zavolá zase zítra. No a prosím tě, když se na to tady tak koukám, tak si myslím, že ty lístky nechceš třeba jenom ty, ale například i naše Dominika tady ze zrádců, paní profesorka.
1: To bude zajímavý rozhovor.
2: Díky, prodáno.
0: Kdeže? Kdeže si nestáru na andělu? No dobře, tak jo, vrhneme se dál na počasí, řeknu ti ještě, jak je venku. Máme momentálně v celku zimu, ale ta mlha se nám snad za chviličku rozpustí, máme pošmourno dneska, no ale odpoledne až kolem 20 stupňů Celsia, takže ještě to není tak hrozný, no a teď už se vrhneme na další hoďku. Může se těšit na pořádně strašidelný barák Radio Spin.

Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tu Vicky, no a mám tady pro tebe teď zprávu. Jedna chalupa v Heřmanicích u Žandova na Českolipsku je na prodej. V okolí je krásná příroda, nová střecha, ideální místo na relax. Sám realiťák ji inzeruje jako místo s opravdovým kouzlem, klidem a atmosférou tradičního venkovského bydlení. Vše je tady na tom baráku jednoduše zalito sluncem. Dokonce když jsem ho viděla, tak jsem si řekla, no, pěkná. Pěkná chajda. Teda až na jednu věc. No a to, že se tady v nedávné minulosti stala jedna fakt hrozná věc. V téhle chalupě došlo k brutální vraždě a pachatelka se tam dokonce zbavila i těla. Brr, no tak já nevím teda. Tak třeba bude ten barák k prodeji za, nevím, čtvrtinovou cenu, nebo nevím, opravdu tahle chalupa má svého ducha místa. Nevím, jak to jinak říct. Tak mě by teďkon zajímalo, Spinere, s tím, co víš. Koupil bys takovejhle barák? No, protože já mám teda totálně jasno, já nikdy. Fakt ne. Nikdy. Ačkoliv možná, že když se mě zeptáš ještě za půl roku, tak už bych odpověděla trochu jinak, protože krize bydlení trošičku klepe na dveře. Ach jo, dávej mi prosím tě vědět, Radio Spin.

0: napasovali holky z naší školky. Pojď si to poslechnout.
1: Majdalenka a Polenka s Veronikou.
2: A taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou.
1: No jas,

0: musím teda říct, že tohle to teda bylo jako naprosto excelentní potlesk pro vás dva.
1: Yes. Bro, tohle byla střela. Děkujem moc Danče a Jirkovi. Doufám, že za to našeho Jirku a Romana v televizi nebudete moc trápit. Tím jsem chtěl říct, něco na ně vymyslete. A my se slyšíme zase zítra o 6. Tak čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

0: Vicky tady s tebou a samozřejmě, že songy na přání. No a taky spolu řešíme téma týhletý hoďky. Tak prosím tě, představila jsem ti tady jeden fakt jako idylický barák, jo. Nádherná příroda, prostě to chceš. Opravdu je teď k mání, je na prodej. Chalupa na Českolipsku, no neřekni tomu ne. No a spousta lidí by třeba neřekla do té doby, než by zjistila jednu fakt, ale jako hodně, hodně děsivou věc. No a to, že tam normálně došlo k brutální vraždě. Jako tohleto je podle mě docela game changer, minimálně pro mě, a to už si tam klidně realiťák může říkat místo s opravdovým kouzlem. Tak si říkám, tak tohleto není to kouzlo, který bych teda chtěla mít na chatě, ale ptala jsem se tady například Petra, no a Petře, co ty, koupil by si takovejhle barák s takovouhle historií?
1: Úplně v pohodě, krize bydlení, beru všechno. Jestli mi někdo takový barák nechá za desetinovou cenu, beru.
0: Takže Petr by v takovém baráku usínal evidentně s úsměvem na tváři, no a s pocitem výhodného a fakt dobrýho kaufu. Dobře, Petře, díky moc, že jsi dával vědět. Spinere, ty se taky rozhodně ozvi, koupil by si barák s takovouhle historií? Ano, ne a důvody, proč? No a Petře, ty už nám mezi tím řekni, co si necháme teďkon zahrát.
1: Čauky, tady Petr, jestli můžu, dal bych si jednu Mary Jane. Díky, měj se, čau.
0: Jasnačka, mám to tady pro tebe. Jdeme si zahrát všichni Mary Jane, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 212. kilometru ve směru na Brno, a to v okolí Velešovic. No a rozhodně zdržení čekej taky na D7, kde máme crash na 70. kilometru ve směru na Chomutov, a to v okolí Hrušovan. Teď už jsem v samotné Praze, no a tady máme stále crash na Patočkově ulici. Nehodu čekej taky na jižní spojce, kde je rozhodně zdržení hned několik minut navíc. No a koukám, že tady máme nehodu taky na Zenklově ulici, kde rozhodně taky to svítí červeně. No a jinak to vypadá, že máme taky crash tady na, ano, na Potočkově a na Smíchově v ulici za ženskými domovy. Je tady v sobě osobák a autobus. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Oni jem, daddy cool, navždy ne asi. Jak na stráž pod na pláž, more, ne asi. Prečo máš sebe dáš,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky, tady s tebou další várka tracků podle tebe. No a samozřejmě tady taky řešíme ten barák. Ano, ten barák, který je snem opravdu každého. Je to totiž v krásné přírodě. Ten barák vypadá fakt pěkně. Až na to, že v tom baráku došlo k hrozný věci. Byl tam spáchán hrozný čin, došlo tam k vraždě. No a já ti na rovinu říkám, že já bych tam prostě nebydlela. Já to nedávám, já cítím ty energie, já fakt nemůžu. No ale ptala jsem se tady dalšího spinera, no a Tomáši, mě by zajímalo, co ty, vzal bys to, takovýhle barák bys koupil nebo ne?
2: No jasně, a nechal bych tam nějaký prostě talíř pro jednu navíc. A maximálně bych si s někým pokecal, jako když si někdo povídá u umělou inteligencí, tak proč bych si nepovídal s nějakým duchem, nevím to.
1: Ty by si se prostě skamarádil s tím duchem místa.
2: No jasně, skamarádil, vydeptal bych ho a mu by odešel sám.
1: Ty bys nedával prkínko dolů, viď, a tím bys odeptal.
2: No jasně, ještě tohle čák bych dával na druhou stranu. Nebo bych ho hodil pod peřinu a udusil bych ho, že jo.
1: Svými duchy.
2: No. Taky dobrý, ne?
1: Je to podle mě dobrá strategie. Ty bláho. Takže Česko-Lipsko, hezký místo.
2: No jasný, tam je krásná krajina.
1: Krásně je tam. No tak to je no. Parádní, Tomáši. Když muž se svým duchem snídá. Asi takovouhle idylku si představuje Tomáš. A já tě za to obdivuju, Tomáši, mimochodem. Mám pocit, že se nám tady někdo vloudil do vysílání. Slyšeli jste to taky, spineři? Jakože crazy. A to zrovna, když o tom Tomáš mluvil. Mě, já mám úplnou husinu, mě z toho lehce mrazí. Takže Tomáši, dobře, myslím si, že tě tady někdo vzal za slovo. No a teď už co si necháš zahrát?
3: Čau, prosím tě, mohla bys tam zahrát jednou Michaela Jacksona a bude to pro všechny vyvolávače duchů.
1: Ajajaj, no tak jdeme na to. Beat it, Radio Spin.
4: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v téhletý hoďce jsem tady s tebou probírala úplně moji noční můru, bych řekla. Jednoduše jeden barák, jednu chalupu, která je teď právě aktuálně na prodej, no a kterou se fakt ten realiták snaží prodat za každou cenu. No a on by byl i krásný ten barák, jo, a myslím si, že normálně by lidi i ručičky utrhali, ale tady to má jednu takovou jako záhrobní historku, a to, že se tam udála vražda. No a to je podle mě vždycky hrozný a hrozný to je vždycky, ale je hrozný jako když potom je to v tom baráku a někdo jiný by tam měl bydlet. Ale zjistila jsem, že to tak vypadá, že jsem jediná, kdo by se do takovýhleho baráku teda nenastěhoval. Protože, Rudo, jak to máš ty? Tak co?
1: Hele, děsivý barák, naprosto v pohodě, abych se ho klidně koupil. Tohle jsou věci, které jdou jako mimo mě.
0: Fakt.
1: Takže jako úplně v klidu, jo.
0: Hele, Rudo, a to by mě zajímalo, dostal bys tam ale i zbytek rodiny.
1: Tak s klukům si myslím, že je to úplně šumák v jejich věku. A paní, to nevím, ale myslím si, že jo.
0: Jo?
1: Jo. Ale jako ono, je spousta lidí, u kterých ani nevíš, že by něco provedli. Ale ty věci, ten dům za to nemůže, kdo tam bydlel, že jo?
0: No to ne.
1: Já si myslím, že jako to, říkám, tohle je o hlavě toho jedince. Mně by to jako úplně nevadilo, takže.
0: Takže Ruda by tam šťastně chodil na houby a vše by bylo zalité sluncem.
1: Přesně tak.
0: A ještě by to dostal se slevou ten barák.
1: Víš, kolik věcí se mohlo stát v barákách, ve kterých bydlíš, ani o tom nevíš?
0: Já mám pocit, že realitáci by o tomhle dokonce měli i jako dávat vědět.
1: No, měli, ale myslíš si, že to dělají všichni, poctivě?
0: A to je otázka do pranice. Opravdu to ty realitáci hlásí? Já doufám, že jo, realitáci. Jestli teď poslouchá nějaký realiták, mě to fakt zajímá. Doufám, že realitáci fakt dávají vědět o tom, že ten barák má nějakou historii, třeba ponurou. Prosím, fakt dávej vědět. 210, 32, 30, 30, anebo já si to budu muset nějak vygooglit, já nevím, ale každopádně musím ti říct, Rudo, že jsi mi dal v celku brouka do hlavy. OK, no tak takhle ti to řeknu, spinere. Vypadá to, že opravdu u vás všichni, kdo si dávají do uší rep, tak byste se toho nebáli a prostě ten barák, třeba i za dobrou cenu, byste jednoduše vzali. Ruda, tak ten by si tam nastěhoval klidně celou rodinu, on se toho prostě nebojí a jeho rodina taky ne. No a já teda musím říct, že jste odvážní, že vás obdivuju. Někteří dokonce mají pocit, že je to i dobrý pro jejich zahrádku, že jim tam lépe pokvete, ale to už je hodně morbidní, tak prosím vás, díky, že jste dávali vědět a teď už si dáme počasí. Tak prosím, máme to tady, 14 stupňů Celsia momentálně v Praze a polojasno, ve zbytku republiky kolem 15 stupňů, s tím, že čekají, že na západě máme ještě stále mlhy. Odpoledne se nám ale vyjasní, bude svítit sluníčko a bude krásných 20 stupňů Celsia.
2: Spin Radio.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

one night, all we got. Just one night.

0: hostě, speciálně spinnera, který se zajímá o paranormální jevy. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj všem posluchačům i tobě.
0: Prosím tě, řekneš nám jenom svoje křestní jméno?
1: Já jsem Honza.
0: Čau Honzo, prosím tě, tak ty jsi prej slyšel o tom baráku tady, jak jsem se o něm bavila ještě v minulé hoďce, že je to teda barák, ve kterém došlo k hrozné tragédii, došlo tam k vraždě. No a ty jsi říkal, že do takových baráků, který mají takhle špatnou energii, že do nich chodíš. Je to tak?
1: Je to tak, chodím tam, když je možnost, tak tam přespávám. U Roubala jsem byl taky, to když řeknu, že jedu na dovolenou, tak jsem u něj.
0: Aha. Tak to je teda drsný. Prosím tě, no a co tam takhle děláš, když tam přespáváš, nebojíš se?
1: Ne, já mám rád tu energii. Aha. A ono kolikrát, když to řeknu takhle od mrtvých, se občas něco i dozvíš.
0: Mhm.
1: Takže... No, mám ty přístroje, takže jsem tak nějak jakože vybavený.
0: Dobře, ale ty nejseš jako lovec duchů, je to tak?
1: Tak trošku jsem.
0: Trošku seš? Aha.
1: Jo, protože jezdím i ke klientům domů.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsem toho poznal taky hodně.
0: No a to by mě teda zajímalo, máš jako něco takhle, co ti napadá, třeba co bylo děsivý, ale nakonec to dobře dopadlo?
1: No, to jsme byli jednou u romské rodiny v Rokycanech. A tam se nám to povedlo i vyfotit. Tam se děly hrozný věci, jo, protože paní byla kartářka, takže to vždycky přivolala, ale už to neodvolala. Takže všechno se to hromadilo u ní doma a pak to dělalo bordel celý rodině. Jo.
0: A je. Tak to je děsivý teda. No a povedlo se vám nakonec teda ten dům očistit?
1: Ten očistec trval skoro celou noc, ale podařilo se.
0: Teda.
1: Ale paní to dělá doteďka, takže je to potom nakonec donutilo odstěhovat se do jiného domu a ty duše tam zůstaly.
0: No tak to teda.
1: Že přivolala znovu.
0: Prosím tě.
1: Tak práce marná.
0: Z toho mám teda úplnou husinu a na druhou stranu aspoň teda ty to máš potom jako, že už máš věrné Pojíčka. Zákazníky, ne? To je hrozný takhle
1: jo,
0: říct.
1: Tak já jsem se spojil i s pražskou skupinou, takže my se doplňujeme.
0: Aha, ty bláho, takže vy pokrýváte teda teďko nějaké regiony?
1: Skoro všechno. Teď jsme byli naposled u Českých Budějovic.
0: Jo, ty bláho, no dobře, hele, tak já jsem ráda, že jsou tady takhle lidi jako ty, kteří jsou napojeni a kteří pomáhají vlastně ty baráky potom očistit a taky pomáhají těm duchům tak jako prostě odejít do toho klidu, že ty se toho nebojíš. No a představ si, teda já musím říct, že mě docela vyděsilo, že jsem zjistila tady od Michala jednu takovou zprávu ještě, jestli bys nám to potvrdil tady, když tě máme.
2: Že na 90% by to ten realiták neřekl, protože ten barák by se nikdy neprodal ani za lepší cenu. Normální člověk by to nekoupil, takže to neřekne a dělal by, že o tom neví.
0: To je hustý,
1: no,
0: co?
1: No, realitáci spoustu věcí zatají a já jsem zvyklý vyptávat se, takže jdu na prohlídku bez realitáka napřed, zjistím si od sousedů všechno, co potřebuju a podle toho řeknu, chci to, nechci to. Ale tohle to mě hodně zaujalo a mě to láká.
0: Teda, no dobře, tak to jsem teda ráda, že jsem mohla předat takhle informace, každopádně věřím tomu, že jestli se Honza dostane na tuhletu chalupu, tak potom už na té chalupě zavládne úplně klid, harmonie a smír. A konečně to bude to krásné prosluněné místečko i pro mě, takhle, i pro mě. Tak díky Honzo, měj se.
1: Taky.
0: Díky.
1: Pak už můžeme říct jenom odpočívej v pokoji.
0: Tak.
1: Hezký den, to už je.
0: Díky moc. Ahoj, Radio Spin.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hej.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky triky na přání. No a Vojtáno, pojď nám říct, co si teďko necháme zahrát.
2: Čau, tady Vojtáno, poprosil bych tě o zahrání Refu. Dneska se sundám a bude to pro tebe do studia, pro všechny řidiče a pro všechny spinery. Ať má hezký den, díky moc, čau.
1: Čau, máme to tady, Refu, dneska se sundám. Jdeme si to užít, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehodu máme v Českých Budějovicích v ulici Generála Píky. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D55, a to vlastně na prvním kilometru ve směru na Olomouc, to znamená, že ještě v Olomouci, teprve na výjezdě z Olomouce. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na Hartigově ulici, no a potom koukám, že máme stále ještě nehodu na pražském městském okruhu, no a to tady na 22. kilometru ve směru na Ruzyň a sedmičku. Bavíme se tady vlastně, že je to před tou křižovatkou k Řeporím, tady Třebonice. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej prosím tě vědět 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Nekorektum utrum
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin. Yeah,

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, Hakuna Matata. Máme se krásně, máme pondělí, mám tady další track na přání a mám tady Raďase. Raďasi, čau.
2: Ahoj, ahoj, tady Raďas, prosím tě, já bych chtěl nechat zahrát Příčiny od Filipa Konvalinky a bylo by to pro Elišky všechny, pro tebe a pro všechny spinery a pro mýho kolegu, s kterým tady dneska doručuju. Díky moc, mějte se, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, mějte se krásně, doufám, že už vám bude sluníčko svítit odpoledne na cestu. No a pro všechny Elišky ještě jednou vše nejkrásnější k svátku a jdeme zahrát taky pro vás. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin s Vicky, no a máme před sebou poslední hoďku komunikátorů, takže rozhodně neváhej a ještě si zavolej o svůj track. No a co tady spolu probereme? Netflix oprášil stanfordský experiment, a to amerického psychologa a sociologa Filipa Zimbarda. Věřím tomu, že už si o tomhle experimentu někdy slyšel, no a právě Netflix se teďkon rozhodl uvést to jako reality show. Jako za mě hodně kontroverzní krok, protože původní experiment z roku 1971 se teda totálně zvrhnul. Tam opravdu jako nezůstal kámen na kameni. Cílem bylo otestovat, co s lidmi dělá pocit moci. Zimbardo tehdy vybral 24 účastníků, který rozdělil na vězně a dozorce, no a zavřel je do věrný kopie věznice. No a potom už děj se vůle boží. No tak prosím tě, pokud nevíš, tak hned za tři tracky ti prozradím, jak celý Zimbardův experiment dopadl, no a potom ti dám taky nějaký info a podpultovky k tomu, jak bude vypadat ten Netflixovej seroš, neboli teda, jak tady říkají, reality show, no a například, kdy se na to můžeme těšit. Já ti říkám, jsem z toho taková jako na váškách, tak uvidím, co na to potom řekneš ty. Teď si dáme počasí. Podíváme se na to, jak máme venku. Momentálně v Praze příjemných 15 stupňů Celsia, v podstatě svítí slunce. Ve zbytku republiky máme, ty bláho, na západě kolem 10 stupňů Celsia a místy mlhy. No ale koukám, že zase naopak na Moravě až 18 stupňů Celsia a převážně polojasno. Každopádně dneska odpoledne by se mělo rozsvítit úplně po celé republice, bude svítit sluníčko, bude krásných 20 stupňů Celsia a ještě dneska stále můžeš užívat to krásný babí léto.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Radio Spin, Vicky, no a jeden tip na novou reality show. Ne, tentokrát žádný romantiárny, žádný Love Island, ani Love is Blind, ale drsnej experiment. Na Netflix se totiž blíží pořad s příznačným názvem The New Stanford Prison Experiment. A ano, tvůrci si vzali příklad Filipa Zimbarda, který se díky svému stanfordskému experimentu dostal do učebnic psychologie. No a Netflix se rozhodl experiment zopakovat. Takže vybrali 30 účastníků, no a ten potom štáb náhodně rozdělil na vězně a dozorce, no a všichni se museli držet těch svých rolí, no a během 6 epizod mají vlastně dát takzvaně znova teda ten obraz té společnosti toho, jestli jsou schopni si dozorci zachovat tu empatii, anebo jestli ztratí zábrany, no a jednoduše ty vězně zešikanujou. No prosím tě, jsem zvědavá, jak tohle to dopadne. Reality show chce především odpovědět na otázku, jestli moc kazí charakter. Takhle, původní experiment z roku 1971 dopadl hodně blbě. No a musel být tehdy předčasně ukončený, protože ta krutost těch dozorců byla tak nesnesitelná, že už v tom jednoduše nešlo pokračovat. Původně měl ten experiment mít nějakých 12 dnů, no a nakonec se to muselo ukončit hned po 6, protože dál už se v tom jednoduše pokračovat nedalo. Hned několik vězňů se dokonce i tehdy, jako vlastně těch lidí, kteří byli součástí toho experimentu, oni se zhroutili v té své roli a už to nezvládli. No a já se nedivím, protože lidi, když jednoduše za mě dostanou moc někdy a takovou jako neomezenou, tak se z nich fakt dokážou jako stát krutí lidé, kruté stvoření. Takže za mě úplně šílenost. No a co si budem teda? Zimbard došel k tomu, že lidi poměrně jednoduše přijmou roli autority, no a o to víc, pokud je ta role stereotypní, což tady vlastně byla, a ještě k tomu přispělo to, že samozřejmě dozorci měli na sobě ty uniformy, no a vězni taky neměli jména, ale měli pouze čísla. To znamená, že pro ty dozorce to byly jenom od jedničky do desítky nějaká číslička, no a tím pádem k tomu neměli žádný emocionální vztah. No a i to vlastně napomohlo tehdy tomu, že se to tam celé zvrhlo. No takhle, teď jsem teda zvědavá, jestli tady tihle účastníci této Netflixové reality show podlehnou tomu sociálnímu tlaku. No a to už se dozvíme 21. října, kdyby mělo vyjít najednou hned 6 epizod. Takhle, jako já osobně bych do tohohle z toho experimentu nešla, protože už jednou se ověřilo, že to nefunguje a takzvaně, že my lidi dokážeme být fakt jako hodně zlí a vlastně nechápu, proč se to dělá znova, ale prej už teďkon máme nějaké nové nástroje a dokonce spolutvůrci pořadu říkali, že jako to mají všechno pod kontrolou a takzvaně, že už se tam nikomu nemůže nic stát. Že je to bezpečný. No takhle, je to experiment, takže o té bezpečnosti bych si ještě nechala asi trošku zdát. No nic, jsem zvědavá. Co ty? Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teďko na drátě Nikču. Ahoj Nikčo. Čau, čau, tak prosím tě, my tady hrajeme prostě pro spinery, pro všechny, pro zdraví i pro nemocný. Ty jsi stále nachlazená, viď?
2: No, stále, hrýma.
1: To je věčný boj, já to úplně chápu, obzvlášť na podzim je to vždycky drsný. Hele, Nikčo, a ty jsi říkala, že radši nebudeš chodit do práce, protože cože to děláš?
2: Servírku. A prskám to jídla každému.
1: No a právě teďko nespineři, jo? Takže teď je to v pohodě. Teď právě, že Nikča se kurýruje doma, aby prostě neříkala, a máme tady jednu takovou nudlovou polívku i s nudlema. Tak teď to není, tak dobrý.
2: No tak,
1: ne. Nikčo, přeju ti, aby jsi byla co nejdřív zdravá, no a protože tady ráda vždycky říkám, že hudba léčí, tak tady pro tebe mám Maniaka, jeho Balance. Hlavně je dobrý přesně vědět, kdy je potřeba si odpočinout. Nikčo, pro koho hrajem?
2: Asi pro všechny, hele. Je to pro Pepína a jo. Pro Matuška, že to slyšej v autě. To nevím, netuším, ale je to pro všechny. Ať je všechny lepší den a náladu a všechno je ty krásný.
1: Díky moc, Nikčo. Tak to je moc hezký vzkaz. Já ti přeju hlavně, aby si byla zdravá. No a měj se fanfárově. Zatím. Ahoj.
2: Čauky.
1: Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehodu máme v Ostravě v ulici Pavlovova. Dál nám tady poskakuje silnice 9 směrem na Zdiby. Jsou tam totiž udržovací práce trávníků, no a zdržíš se tady až 20 minut. Dálnice vypadají zatím v pohodě, takže se přesouvám rovnou do Prahy. No a tady máme nově crash na 5.5. směrem do centra. No a crash je taky na Povltavské. Nehodu hlásí taky Jeremiášova směrem na Řepy. Tady je havarovaný motocykl. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Yeah!

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírací

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a před náma poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a ten může být právě tvůj, takže rozhodně neváhej a už vytáčej číslo 210 32 30 30. No a nebo mi ještě rychle pošli hlasovku, protože před náma je Arrested Development, jejich People Everyday. No a potom už tam může být právě tvůj track. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teď na drátě Ondřeje. Čau Ondřeji.
2: Ahoj Vicky.
1: Prosím tě, co jsi dělal v neděli?
2: Hele, byli jsme na ASAP Rocky včera, byla to hrozná pecička. Wow. Jakože, fakt skvělá show. Myslím, že asi Leoš Mareš si bude muset trošičku sáhnout do svědomí, protože ty repráky fakt nejsou ještě furt dobrý.
1: Aj, okay.
2: Takže jestli posloucháš, Leoši, sound, hele, nic moc, bráško, tyva, je radši makat, jo?
1: Dobře. Ondřej, pokud se to k Leošovi dostane, věřím tomu, že si posype popel na hlavu. Každopádně já jsem chtěla říct, že ty seš fakt jako cool táta. Myslím si, že tebe bych chtěl mít každý jako tátu, protože ty jsi tam nebyl sám, že jo, na tom ASAPovi.
2: No vůbec, holka moje dcerunka, 16. narozeniny včera, tak jsme to oslavili spolu ve stylu, prostě normálně. High society, no.
1: Jako
2: čekala.
1: To je fakt pecka, musím říct, jako how cool is that? Myslím si, že jako vy na té škále od 1 do 10, jak cool je prostě Ondřej jako táta, tak ty jsi prostě na 11. To je neskutečný, jako.
2: Ale byl jsem pyšnej jako páv, nebudu ti kecat.
1: No a máš proč? Jako mimochodem mě by zajímala ta helikoptéra, jako vy jste byli prej nahoře, teda v tom, kde byl ten keťák, je to tak, že jo?
2: Je to tak, normálně s klubovým patře, ano.
1: Trakeťas, počkej, se tomu říká, nebo jak se tomu... No prostě občerstvení, no, já si myslím, že se
2: to... Je to tak.
1: No, že nás spletla. Přesně. Každopádně, znamená to, že teda ta helikoptéra lítala ve vaší výšce?
2: Hele, helikoptéra lítala vlastně, no, byla... To, jak on začínal celou tu show, tak bylo vlastně úplně před náma, kde měl ten prostě mošpit vytvořený, takže jo...
1: Hustý. Hele, počkej, Ondřej, a teď jako jedna důležitá otázka pro nás, na kterou se ptáme my všichni, kdo jsme tam nebyli. Byla ta helikoptéra opravdická?
2: Ne, to vůbec ne. Hele, nebo takhle, to jen nedokážu soudit. Možná to byla něco, co vykradli prostě tady z americké armády, ale asi nebyla funkční. Jako vypadala dost reálně a lítali tam nějaký jako dronový nafukovací helikoptéry po té aréně.
1: Wow.
2: Ale jinak tohle to nedokážu posoudit, no.
1: Hustý. Takže zážitek jaký?
2: Neuvěřitelný, jako fakt neuvěřitelný, nemám na poslouchanýho to dítka a bavil jsem se jako blázen.
1: Tak to je úplně bezvadný. No a protože jsi se rozhodl, že nám tady ještě hodíš toho ASAPa, abychom všichni pocítili ten vibe, tak tady máme od tebe Praise the Lord, no a pro koho budeš hrát?
2: Hele, pro všechny dobrý lidi, co si užívají toho krásného pondělku, že jo, já bych je zrušil. To je hroznej den, člověče.
1: Tak jo, tak pro Ondřeje, který už má dneska úterý asi, tak krásný den, měj se a díky moc.
2: Tak
1: čau.
2: Ahoj. Díky,
1: Rádio Spin, ahoj.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já už tady mám taky Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Tak co Jirko, co tvůj víkend, jak se směl?
1: No já jsem se měl skvěle, byl krásně slunej, dneska už se nám to trochu pokazilo, takže ještě, že jsme to o ten víkend mohli využít.
0: Jo, já s tím souhlasím, teda ještě dneska by odpoledne mohlo být hezky. Ale teď ten víkend, tak ten byl prostě libovej.
1: Byl.
0: Já jsem dokonce byla na jablkobraní, prosím tě.
1: Jablkobraní?
0: Jo, to není ani jako vinobraní, ani chmelobraní. To opravdu, to byla akce, kde slavnosti jablek, jednoduše. A všechno tam bylo z jablek.
1: Takže nějaký moštíky.
0: Ten jsem si koupila, mošt jsem si koupila.
1: Koláčky.
0: Koláčky, ale taky jsem měla, prosím tě, jablečnou polévku.
1: To zní dobře.
0: A bylo to fakt dobrý. Bylo to jako, že v tom byly ty jablka, byl v tom ten mošt z poloviny, no a jinak tam byla taková zeleninka. Hele, jako doporučuju.
1: Já jsem slyším jablkobraní poprvé vlastně, no. Ale já jsem jednou byl takhle na festivalu česneku a tohle, co mi popisuješ ty, tak to zní, že to bylo dost voňavější.
0: Bylo to voňavější a na tuhle akci mohli přijít i upíři, bez problémů.
1: Tak.
0: Takže jako fakt pecka, za mě jako totálně užitý, asi bych to chtěla zase příští rok. To bylo, prosím tě, jako lokální akce vlastně jako plzeňského kraje na Krasíkově, ale bylo tam narváno, lidi už jsou na to zvyklí. No a ještě přemýšlím, jestli tam bylo něco speciálně jablečného.
1: Něco jako neobvyklýho jablečního.
0: No ta polévka byla podle mě jako docela mimo, ale jinak vlastně tě to jako nepřekvapí v ničem, že víš co, takový ty různý jako čalamády jablečný, že si tím dáš, jako že si to dáš na ten wurst a tak. To vlastně jako chceš, to je dobrý. To přece i v Seleti se dávalo do pusy vždycky jabko, ne?
1: To je takže pravda.
0: Třeba karamelizovaný jablka mi tam chyběly.
1: No, tak máš aspoň nápad pro příští rok, že tam třeba můžeš mít vlastní stánek na jablkobraní.
0: Jo, to bych chtěla. Jo, a prosím tě, rozdávaly se tam ještě ceny, to ti musím říct. Rozdávaly se tam skvělé ceny za různý jako bizár výrobky z jablek, teda pardon, za velká umělecká díla. A teď tam bylo, že nějaký Michal Horák vyhrál první místo za kreativitu, za bačkory z jablek ve tvaru labutě. A jsem si řekla, aha.
1: Tak ten chtěl být hodně kreativní.
0: Ten chtěl být hodně kreativní, ano. Já bych třeba představovala si spíš nějak kačenky, nebo já nevím proč.
1: A byly jako na okrasu, nebo tak jako fakt papuče, který si mohl vzít?
0: Hele, popravdě já jsem je neviděla. Oni řekli, že prostě už bohužel se to nezachovalo, že jim to zhnědlo a už to...
1: Že už to někdo sněd, ukousal někdo špičky.
0: Ty bláho, no a prostě už děravý bodky nechceš, viď? Takže nic, ale vyhrálo to, tak to mě pobavilo. Prosím tě, Jirko, ale ty dneska už nebudeš řešit jabka, ale něco jiného, co to bude?
1: Tak my se dneska podíváme na nejlepší český fotbalisti, protože ty byly teď oceněný o víkendu. Mm-hmm. Mimo to se podíváme taky na dvě nový alba, protože tenhle týden bude vydávat jak Orion novou desku, tak taky Sergej Barakuda, takže nás toho čeká opravdu hodně.
0: No a protože Jirka ví, kde se co šustne na naší scéně, tak rozhodně dostaneš úplně to nejčerstvější a nejvíc info, tak rozhodně zůstaň tady u nás na rádiu Spin. Já už se budu loučit, jenom ještě řeknu, jak je venku, tak prosím tě, Jirko, ty jsi o tam tu tak nějak jako přišel, předpokládám, že minimálně ven si viděl, jaký je venku, svítí slunce?
1: Svítí slunce.
0: Dobrý, takže je to pravda, tak v Praze hlásím 17 stupňů Celsia a sluníčko jeden malý mráček tam je, tak jestli třeba ve Strašnicích někde dál zrovna nesvítí, tak za chvilku bude.
1: Za chvilku bude
0: snad. Ve zbytku republiky máme, co se týče Moravy, až 20 stupňů Celsia, za to západ je smutný a má jenom 11 stupňů Celsia, ale odpoledne se to vylepší, už se tak trošičku srovnáme a všem se dostane sluníčka, bude kolem 20 stupňů a bude svítit, bude krásně, tak užívej Radio Spin, teď už s Jirkou.
2: Spin Radio.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherymotor.cz.

0: Za minutu jedna hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Dopoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl příjemný víkend, že jsi pořádně odpočal a nabral si nový síly na nový pracovní týden. Jak už jsem tady před pár minutama naznačoval, tak my se podíváme dneska na novou hudbu, která bude vycházet tenhle týden. Budou to dvě velký alba. Čeká nás taky samozřejmě už za hodinku naše pravidelná hádanka 3 v jednom a dneska si tam i zasoutěžíme dokonce. Budeme soutěžit o lístky do kina na film Rolling Loud, což je film pojednávající o jednom z největších hiphopových festivalů současnosti, takže o tyhle lupeny dneska budeme soutěžit už za hodinku, tak na to buď určitě ready. Po celou dobu tady budu hrát taky podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš ji tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasové zprávy. No a já se budu těšit na všechny bangry, který tady od vás dostanu, postupně samozřejmě budu všechny do toho éteru házet a už si to teda můžeme jít společně užít. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

0: zapasovali holky z naší školky. Pojď se to poslechnout.
1: Majdalenka a Polenka s Veronikou.
2: A taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou.
1: No

0: Musím teda říct, že tohle to teda bylo jako naprosto excelentní potlesk pro vás dva. Yes.
1: Bro, tohle byla střela. Děkujem moc Danče a Jirkovi. Doufám, že za to našeho Jirku a Romana v televizi nebudete moc trápit. Tím jsem chtěl říct, něco na ně vymyslete. A my se slyšíme zase zítra o 6. Tak čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, tenhle týden nás čeká release hned dvou velkých rapových desek tady na naší české scéně a na ty se právě teď jdeme podívat. Tak první začneme u Sergeje Barakudy, protože ten ve čtvrtek zveřejní novou desku s názvem Entropie. Je to deska, která bude obsahovat 11 tracků, nějaký z nich už máme venku, jako třeba Bonnie a Clyde, Tempo nebo Špinavý prachy, ale bude tam o dost víc teda ještě úplných novinek, který jsme ještě neměli možnost slyšet. Co je na téhle desce zajímavý, tak to jsou určitě hosti, takový ty klasiky Dollar Prince, Luca Brasi nebo Casanova Bulhar, na ty se tam můžeme těšit, ale je tam i jeden dost netradiční host, to je rapper z Atlanty, je to Hoodrich Pablo Juan, který teda je známý mimo jiné taky proto, že byl členem labelu 1017 Records, což je teda label Gucci Mane, společně s Gucci Manem má taky několik tracků, takže opravdu velký feat na tomhle albu, na track, který teda vyjde tady společně s Hoodrichem, tak by měl vyjít i videoklip, který byl natáčený přímo v Atlantě, takže máme se na co těšit. No a druhou desku, kterou dostaneme ve čtvrtek, tak ta je od Oriona, ten vydá album Orion je Mickey Worrell, najdeme tam 10 tracků a taky zahraniční hosty vlastně, bude tam německý Vodka, který bude na singlu Deutsche Bahn, který už je venku, mimo jiné, ale třeba taky Pain, Eurodel, Doktor Kari, Vladimír 518 a tak dále. Takže na Oriona i Sergeje Barakudu se můžeme těšit už tenhle čtvrtek o půlnoci. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. D11 hlásí velký zdržení u 31. kilometru. Je to tady zasekaný obousměrně, tak na to určitě dávej bacha. Obousměrný zdržení hlásí taky D8, a to u 48. kiláku. Postojíš si taky na D5, kde je zasekáno při výjezdu z Plzně. Ve směru na Prahu se to tady štosuje až po 62. kilák. Regiony tak ty aktuálně jedou bez obtíží. Co se pak Prahy týče, tak vlastně ani tady to nevypadá úplně zle. Vidím tady zdržení jenom v Belský ulici směrem ven z Prahy, nebo třeba taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje ve směru na Záběhlice. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Celý odpoledne tady samozřejmě hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl, aby zazněl tady v éteru, tak ho tady můžeš naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, ve které už se mi teď objevily nějaký vzkazy, tak si něco jdeme vybrat.
1: Čau spinneři, hele, můžeme tam pustit od Buky písničku.
0: Tak jo, bude to Buka, zněl to, že to ještě bude pokračovat, ale nepokračovalo. Buka teda letí do éteru, využívejte pohodový pondělí.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Pokračujeme v pondělním Spin Extra. Dneska máme 5. října, to znamená, že svátek slaví Eliška, takže všem Eliškám přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom a dneska si tam zasoutěžíme o lístky do kina. Budeme soutěžit o lístky na film Rolling Loud, film, který pojednává o jednom z největších hudebních festivalů současnosti, takže na to se taky podíváme. Zároveň tam hrajou i nějaký rapeři a bude to opravdu velký film. Tak buď na to ready, třeba to budeš právě ty, kdo s náma do kina vyrazí. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak tu můžeš i ladit svoje oblíbené tracky. No a než budeme pokračovat, tak se ještě taky koukneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 15 stupňů, je tam polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra to vypadá, že se nám ještě oteplí docela dost, protože tam se vyšplháme až na 21 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Hejte s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

Posloucháš Radio Spin, máme tady 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. Dneska tady taky pro prvního z vás se správnou odpovědí budu mít hned 2 lístky do kina, do Cinestaru na film Rolling Loud, film o jednom z největších hudebních festivalů aktuálně. Hlavní roli hraje Owen Wilson, společně s ním ale taky spousta raperů, jako třeba Travis Scott, Sexy Red a tak dále a tak dále. Takže o to se dneska hraje. No a tyhle lístky dostane ten z vás, kdo jako první kápne na to, co by mohlo spojovat jména právě Travis Scott, taky Big X Da Plug, a do třetice je tady taky Scarface. Nechám to takhle z začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo tyhle 3 jména spojovat, ještě jednou připomínám, je to Travis Scott, Big X Da Plug a taky Scarface, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, kdo dneska na to kápne jako první a vyrazí s náma do kina na Rolling Loud. Rádio Spin!

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska soutěžíme o dva lístky do kina, do Cinestaru na film Rolling Cloud, takže o to se dneska hraje. No a ty lupeny získá ten z vás, kdo jako první kápne na to, co by mohlo spojovat jména Travis Scott, Big X Da Plug a taky Scarface. Tak si jdeme poslechnout, co typujete.
1: Všichni stejný label, si myslím.
0: Tak stejný label to není. Není to vlastně ani nic společného s hudbou. Ta dnešní hledaná věc tak se zaměřuje na nějaký místo. Hledáme tady nějaký místo, který všechny z nich spojuje, ke kterému mají všichni z nich opravdu hodně blízko. Tak jestli už teď tušíš, jaký místo by mohlo spojovat Travise Scotta, Big X Da Plug a taky Scarface, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky stále můžeš volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30.

Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Travis Scott. Taky Big X Da Plug. A nechybí ani Scarface. Připomínám, že první správná odpověď tady dneska získává dva lupeny do kina na film Rolling Loud do Cinestaru. No a už taky víme, že hledáme nějaký místo, který je všechny spojuje. Je to místo, který najdeš na jihu Spojených států, v podstatě přímo na hranicích s Mexikem. Tak jestli už teď tušíš, jaký místo by to mohlo být, který spojuje Travise Scotta, Big X Da Plug a taky Scarface, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to jak jinak než na číslo 210 32 30 30. Čas na to ulovit lístky do Cinestaru máš pár posledních minut. Rychlá doprava na Rádiu Spin, tak vidím tady velký zdržení aktuálně na D11, postojíš se tady u 31. kiláku, štosuje se to tady obousměrně, bacha na to, bacha dávej taky při příjezdu do Prahy na D4, tady se to začíná štosovat už od nějakého 32. kilometru, no a v neposlední řadě bacha taky na D1, 76. kilometr ve směru na Prahu, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony tak ty jedou i dál v pohodě. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak vidím tady Kbelskou zasekanou směrem ven z Prahy, Štěrboholská spojka ve směru na Záběhlice, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jeden crash v Jeremiášově ulici, jednu nehodu hlásí taky Opatovská ulice a v neposlední řadě je to taky ulice Patočkova, kde vidím jednu nehodu. Tak hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál. Automotospin, tvoje

0: Ne. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: láhve palivo. Strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty mosty, drmzí moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou.
1: Co?
0: Nezáleží jim na nikom.
1: Bum!

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr dnešní hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Travis Scott, Big X Da Plug a taky Scarface. No a teď už se jdeme podívat, kdo teda tady dal tu první správnou odpověď a kdo si teda odnes dnešní výhru, dva lístky do Cinestaru na film Rolling Loud. Tak kdo to byl?
1: Jestli se všichni nenarodili v Texasu.
0: Tak máme tady tip, že by všichni z nich mohli být v Texasu. Tohle byla Leona, která to tady dneska odhalila jako první. Takže právě pro Leonu putujou dva lístky na Rolling Loud. Správná odpověď teda, že všichni z nich pocházejí z Texasu. Nějaký další odpovědi se tady ještě objevily, takže je vidět, že snaha byla. Každopádně ale nemusíte zoufat, těch lístků tady máme ještě hodně. Budeme o ně soutěžit až do pátku, vždycky takhle krátce po druhý hodině tady na Rádiu Spin.

0: Přeju ti příjemný pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, stále s tebou Jirka za Majkem. Dneska máme 5. října, svátek slaví Eliška, takže všem Eliškám přeju jenom to nejlepší. My se už za moment podíváme na nejlepší fotbalisty roku u nás, protože se uděloval další teda zlatý míč, takže se podíváme, kdo tam dneska tentokrát obstál a kdo si odnes ty hlavní ceny. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl, aby zazněla tady v éteru Rádia Spin, můžeš ji tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace. Jdeme se ještě podívat v rychlosti taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 15 stupňů, je tam stále polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra tady vidím, že se nám ještě oteplí, protože se vyšplháme až na 21. Spin Radio.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
6: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Za 4 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Na plakátě moje jméno
3: Vec.
2: Přišel jsem čeknu toto město.
3: Kde?
2: Rozjebat se jak zvěra.
3: Heď!
2: Volá

Radio Spin, Jirka, taky Casanova Bulhara, jeho zlatý kluk, a my se teď podíváme na to, kdo se stal zlatým klukem ve fotbale tady v naší český tady té sezóně, protože se udílely ceny za novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Tak tuhle cenu tak získal tentokrát Patrik Šik. Je to vlastně útočník, který tuhle cenu získal už podruhý, takže na poličce už mu stojí dva zlatý míče. Jenom o 19 bodů porazil Pavla Šulce, který teda skončil na druhém místě. Na třetím místě pak skončil náš reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Takže gratuluju především teda Patriku Šikovi. Další jména v tom seznamu najdeš to celý na internetu, tak se tam můžeš podívat. Je tam ale každopádně třeba Coufal, Souček a tak dále a tak dále. Takže kdyby si chtěl vidět celý ten seznam, minimálně teda top desítku, tak to najdeš na netu úplně v pohodě. Od fotbalu teď se ale vracíme zpátky k hudbě. Posloucháš Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, reality show Zrádci, tak třetí sezóna už nám odstartovala, je v plném proudu. No a i letos tady na Radio Spin soutěžíme o vstupy do kina, protože každý ten díl nejen, že teda každou středu se objeví na Prima Plus, ale objeví se taky právě v kinech, no a právě do těch pro tebe máme lupeny. Jak vyhrát? Tak stačí jenom poslouchat samozřejmě Radio Spin a ve hře jeden na jednoho ve Spin Ránu u Doma a Krištofa, tak můžeš tyhle lupeny získat. Aktuálně tenhle týden se soutěží o lístky na díl, který bude příští týden ve středu, takže rozhodně toho využij. Jestli Zrádce sleduješ, tak je to opravdu něco unikátního, protože nejen, že tam uvidíš samotný díl, ale uvidíš tam taky i následně debatu se samotnýma tvůrcema. Většinou tam teda bývá Markus Krůk, hráči, někdy se tam objeví taky Vojta Kotek, takže opravdu něco, u čeho chceš být, jakožto fanda Zrádců. Takže rozhodně poslouchej celý týden Spin Ráno s Krištofem a Domem a ulov si tam svoje lupeny na Zrádce do kina. Radio Spin.

0: Spin na D11, stále vidím velký zdržení u 31. kilometru, je to tady zasekaný obousměrně, obousměrnou štosovačku dál hlásí taky D6 u 23. kiláku, takže tady dávej taky bacha, no a postojíš si i na D3, kde se to na D3 u 92. kilometru se to štosuje na Český Budějovice směrem, takže tady taky opatrně. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží, v Praze potom velký zdržení hlásí Bubenečský tunel, a to směrem na Povltavskou, Kbelská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, štosuje se taky Štěrboholská spojka, která je zasekaná obousměrně, nebo třeba taky jižní spojka, a to směrem na Baranďák. Kukulova ulice pak hlásí jeden crash, jednu nehodu vidím taky na Veletržní ulici, nebo taky v ulici v Holešovičkách. Tak jezdi hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Rádio Smin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: I dál tady v rámci pořadu Spin Extra hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit samozřejmě svoje oblíbené pecky. Tak co tam hodíme teď?
2: Darec, poprosím si jeden Cartagena freestyle od Separa, jo? Bude to pro všechny a hlavně pro Štrůdlíka. Zdravím ho, čau.
1: Tak Štrůdla, našeho věrného posluchače, samozřejmě zdravím i já, jestli právě teď poslouchá, jdeme si užít jednoho Separa. Bohužel jsem tady našel jenom jeden jeho freestyle, a to New York freestyle, ale věřím, že ten udělá taky radost.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už tady vítám taky Máru. Čau Máru.
1: Čau Jirko, čau Spineři, tyjo, to je hrozný.
0: Tak Spineři, možná, kdo by řekl tady po tom, co slyšíte Máru, že byl včera na ASAPovi, ale nebyl. Není tomu tak.
1: Cash bych byl na ASAPovi, to je hrozný
0: tak
1: ten hlas.
0: Kde ses takhle vyřval?
1: Já byl na natáčení, 3 dny noční natáčení od 5 do 5 do rána, takže takový hezký 12. A no, když natáčíš v 10 stupních, řveš po sobě, tak ten hlas to ne vždycky úplně vydrží, takže dneska já se strašně všem omlouvám, dneska budu znít fakt hrozně, ale zítra už to bude lepší.
0: Takže jako tady vždycky všichni, co takhle přijdou s takovýmhle hlasem, vždycky to je nějaká prostě kalba,
1: je to nějaký
0: koncert, ale Mára, vidíte, že to je vlastně pracovní úraz.
1: Je to pracovní úraz, já bych teoreticky měl jít na neschopenku, že jo? Tak. Já jsem osobočil, takže mě to nikdo nezaplatí. Hele, tak co si dělal ještě o víkendu ty, ať to nejde do obě.
0: Hele, já jsem slavil kamarádovo 30, takže jsem byl vyřvaný zase z něčeho jiného, ale naštěstí my jsme to chytře začali dělat už v pátek, takže jsem měl pak ještě 2 dny.
1: My jsme taky začali v pátek, ale jeli jsme až do neděle. No. To bylo vtipný, jsem se dneska vracel z toho natáčení asi v 5 ráno, tak jsem potkal mámu, která šla do práce a já jsem si šel lehnout. Takže hezká výměna stráží.
0: To si pamatuju takhle časy z gympu, když jsem tady to zažíval. No nic, já nechám tady už Máru, ještě předtím se ale podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 15 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra to vypadá, že se nám ještě hezky oteplí, protože maxima se vyšplhají až na 21. Okay. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.

0: Jo, býval jsem mámin hodný spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: DJ Mike, ty umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu, chlíbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i skutek rupe.

Čela spinu, s tebou má hra pondělí, se zase musím omluvit za ten hlas, fakt sorry, natáčení, tři noční směny, návrat v 6 hodin ráno, hlas to úplně nedal, myslím si, že to jde znát, ale dneska to společně zvládneme a zítra to bude lepší, jo. Za chvilku pokecáme o Acepovi, který byl v O2 aréně a stala se tam jedna velká nepříjemnost, kterou bych teda na druhou stranu věděl vyřešit, kdybych tam teda samozřejmě byl. Naštěstí všechno mi řekla kamarádka, takže vlastně jsem tam byl. Pokecáme taky o Izovi, který překonal obrovský rekord, který tady na československé scéně nemá obdoby. No a jako vždycky dáme si i tracky na přání, takže už teďka můžeš objednávat na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace. Pamatuj, čím víc budeš mluvit ty,

0: dělali holky z naší školky. Pojď si to poslechnout.
1: Majdalenka a Polenka s Veronikou.
2: A taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou.
1: No jasně,

0: musím teda říct, že tohle to teda bylo jako naprosto excelentní potlesk pro vás dva.
1: Yes. Bro, tohle byla střela. Děkuji moc Danče a Jirkovi. Doufám, že za to našeho Jirku a Romana v televizi nebudete moc trápit. Tím jsem chtěl říct, něco na ně vymyslete. A my se slyšíme zase zítra o 6. Tak čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin. What the fuck is exit policy? Extended.

včera v O2 aréně vystoupil A$AP Rocky. No ale A$AP to úplně nebylo, neboli as soon as possible, nejdřív jak je možné, protože měl přes hodinu zpoždění, což už je celkem dost. A co za to mohlo? Asi narozeninová party, co měl den předem. Jako na druhou stranu, pojďme si všichni šáhnout k nám do svědomí, komu se to nikdy nestalo. Prostě se ožereš a pak ten další den jít do té práce není úplně jednoduchý, tak se může asi stát, že trošku zaspíš. Každopádně hodil neskutečný bangry, třeba Sandra jsem tam slyšel. To byl asi první jako nějaký nádech rapu, který jsem kdy v životě slyšel. Podle mě takový moderní, od určitě jako amerického interpreta. Takže pro mě hodně tady ten track znamenal. Já jsem tam teda samozřejmě nebyl, ale kamarádka tam byla. No ale přes hodinu už je opravdu dost, ale dalo by se to vyřešit. Já jsem na to přišel, protože jsem koukal, že na storíčka, když jsem byl na natáčení, a koukal jsem, že tam byl i Poeta. Takže teoreticky Poe mohl prostě mít hodinový session, třeba ještě s Devkomem, pokud tam byl, a myslím si, že pro 20k lidí v O2 aréně mít session, ale to by vůbec nebylo špatný. Takže možná by to i pomohlo našemu rádiu Spin se ještě dostat tak jako víc k fanouškům rapu. Tak Poe, hele, příště víc odvahy a dneska si ho dej v rap Mondays. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnici, nehoda na D5 na 30. směrem na Plzeň, zavřený levý pruh, ale zasekaná taky D1, a to už od Vyškova až do Brna. Dej na to bacha, zhruba kolem 30 minut. V regionech bouralo se taky v Havířský, a to v Ústí nad Labem, v Táboře na Budějovický, a 7 minut čekáš ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Hlavní město, tak tady je klasicky zasekaná jižní a štěrbolská spojka, taky Kbelská, Povltavská, Argentinská, taky Wilsonka směrem do centra není úplně ideální, nebo Dobřížská na Smícha. Bacha si dej taky k Barandovu, tady se určitě zdržíš, nebo na Pražském okruhu, 15. kilák směr Ruzyň a 23. směr D1. Ode mě z dopravy všechno.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Čau na spinu, s tebou Mára a teďka je úplně ideální track, čas, že si dát track na přání. Máme pondělí 5. října, svátek dneska slaví Eliška, ale nebudu hrát Elišce, budu hrát Lukášovi.
1: Lukáš, máte tam Kodak Black?
0: No to si piš, že máme Kodaka Blacka. Ještě jsme spolu vybrali banger Walk, který letí úplně pro všechny spinnery, spinnerky, zkrátka kdo je teďka u rádia. Tak užijte si Kodaka Black, tady na rádiu Spin, s tebou Mára.

0: Radio Spin s tebou Mára, my jsme kecali o Acepovi a jeho zpoždění do O2 arény, ale ještě se podíváme na tuzemskou scénu a to konkrétně za Izem. Tenhle ten týpek si podmanil podle mě celý tady ten půl rok, slyšíme o něm skoro furt, ať už je to album EUP, dvě vyprodaný O2 arény, nebo teďka kolab s Jiřím Procházkou, UFC fighter, neuvěřitelný vzor, taky frajer a husinu mám vždycky, když si vzpomenu na tohle jeho KO. Celá hala, to je jako, mám husinu i teď, fakt mám husinu, to je jako hustý. No a tyhle ty dva obrovský týpci chystají společnou kolekci, dočkáme se jí začátkem listopadu, spojí se jak Jirkova značka, tak Izova značka. Možná se dočkáme i nových tracků, Winter Edition, protože EUP furt má nějakým způsobem dobrý tempo. A prostě Izo je teďka, kdo udává to tempo na český scéně, ať se ti to líbí nebo ne, prostě Izo teďka vládne český scéně. Podíváme se společně ještě na počasí, aktuálně něco kolem 20 stupňů, slunečno, bude se večer ochlazovat na 8, zítra 21, taky slunečno, ale ty teploty rozhodně tady ten týden se nedostanou výš. S tebou Mára.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
3: Život je boj, pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou má Račo na Spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulej týden jsme to zakončili s velkou parádou.

byla to docela dlouhá ukázka, ale nakonec si poznal minulej týden Gleba a jeho Triple Drink. Velká paráda, takže to byl minulej týden, každopádně

0: Rap DNA s Tvumára 1717, to znamená, že už jsme si odhalili první část dnešního samplu, a to jenom bicí. Hodně těžký, uznávám. Trošku mi tady vynadal dokonce i Ondřej, který mi sem volal.
1: No zdar, Máro, jenom ti volám, jestli se s náhodou nepoštou v těmahle těma kvízama, jo?
0: Takže Ondřej, tím, že to seš ty, tak samozřejmě přijdou nápovědy a přijdou taky i synťáky. Každopádně zkoušel to tady Boba, trošku od boku, ale nebyl na tom vůbec špatně.
2: Co se týče Rap DNA, není to náhodou Hector a Upgrade? Tomu říkám Upgrade.
0: Jako není Boba, ne, ti to řeknu úplně upřímně, ale ta barva toho bicí, těch kopáků, těch high-tech není vůbec špatná a je to docela dost podobný. Takže chápu, že tě Upgrade napadl, takže co já pustím? Teďka asi největší nápověda, pustím ten synťák, který je úplně ikonický, který už máš naposlouchaný, i když to album je z letošního roku a interpret i díky němu vyprodal dvakrát outučko, takže to není o čem.

0: Rap DNA s tebou má Ráčil na spinu za chvilku 17:30 a to znamená, že si jdeme odhalit, rozlousknout a říct, co byl dnešní sample. Nejdřív jsem ti teda pouštěl bicí. Ty byly teda hodně náročný, nějaký typy dorazily, ale chápu, nebylo to úplně jako jasně bící do očí a do uší. Každopádně pak jsem ti pouštěl tady ten cinťák. A to už odpovědi začaly chodit, tak jdem se podívat třeba za takovým bobanem.
1: Nazdar, nazdar. Vím, že je to Izzo. Jelikož neznám jeho všechny single, znám jenom dva, takže já tam typu, že tam může být buď A mám rád, anebo Milou mě nenavidět.
0: Milou mě nenavidět.

0: to už je trošku lepší, Bobane, ale ani jeden tady ten single to dneska není. Co Michal?
1: Ona má teďkom výstěráku, že se větrník, který se točí z auta i uletěl.
2: Ale je to určitě Izo, to si nemůžu vzpomenout.
0: No, Alex se tam bohužel se ztratil větrník, nevadí, táta to taky bohužel taky neuhád, ale Izo to je, tam jsme se dostali, tak doufám, že pro mě někdo bude mít i ten track. Co Honza?
3: Já si myslím, že to je What the Fuck od Iza a PTK.
0: To už zní mnohem líp, co to máš?
4: Bonjour, tady to máš, byl by to Izomandy. Hele, já ty názvy moc nevím, tady to jako nevím.
0: Nevadí, Tomáši, taky jsme nedali název, ale možná ještě Michal.
5: Máru, čau, tady Michal. Chvilku mi to trvalo, já myslím, že to je Izo a What the Fuck. What the fuck, what the fuck?
0: What the fuck? Ano, Izo, Patrik a jejich naprosto skvělej track WTF. To bylo v dnešní hádance. Já když ti teďka pustím ty bicí, tak to uslyšíš, jo? To teďka slyšíš, ne? To je úplně jasný. To už je jasný WTF. Takže to byla dnešní hádanka, dnešní sample. Moc děkuju za všechny odpovědi a za chvilku si banger pustíme. Ale ještě předtím, rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a naštěstí už vás nejenom tady jednička od zhruba od Vyškova na příjezdu do Brna, jinak jsou ostatní dálniční tahy v pohodě, i ta nehoda na D5 na 30. směr Plzeň už je odklizená, dej si ale bacha pořád v Ústí na Havířský, v Táboře na Budějovický a trošku to ještě pořád vázne ve Zlíně na Tomáše Bati, mrknu ještě do Prahy, tady je pořád zasekaná Štěrbovská spojka, taky Gbelská nahoru do Letňan, Povltavská, Argentinská v Holešovičkách, Velzonka a Nusák do centra, taky do Břížska směrem na Smícháč kolem 10. Zdrží se taky k Barandovu, Pražský okruh 23. směr D1 kolem 10 a 15. směr Ruzyň taky kolem 10. Co se týká nehod, tak vidím jedu na Rozvadovský spojce a jinak by to mělo být docela v pohodě, když si bacha ještě na Sokolovský, tam se taky bouralo, ale ten provoz je docela v pohodě. Ode mě vše. Automotospin.

0: Čola s Penou, s tebou Mára, pondělí, svátek, dneska slaví Eliška, tak Eliškám nezapomeň popřát i třeba trackem na přání, protože o česti hraju jenom podle tebe v playlistu. Zatím jeden připravený track, ono je ještě docela brzo, takže věřím, že se to teďka hezky nastřádá, že mi pošleš voiceovky, že mi budeš psát, že mi budeš volat. No a volal mi sem třeba i Martin, který bude chtít zahrát pro svého 5letýho syna.
1: Marečku, to není ani tak pro mě, jak si mě tady přemlouvá 5lety, že bych chtěl Biggieho Hypnotize. No, on to zná ze Spidermana, ale líbí se mi to.
0: Má skvělej vkus, nejen že chce Biggieho v 5letech, to pojďme si říct, to je naprosto úžasný, ale ještě k tomu Hypnotize a ještě k tomu kouká na Spidermana Into the Spider-Verse. Hele, ten kluk je v dobrých rukou a já myslím si, že jeden Biggie mu náleží pravoplatně.

0: pondělí 5. října, za chvilku 6 hodin, no a to samozřejmě znamená, že startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Mám tady připravený první 3 bangry, pak už se ten playlist trošku zase vyprázdňuje, takže vůbec na nic nečekej. 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin, kam se ozval třeba Ruda.
1: Zdravíčko, Máro, zdravíčko, prosím tě o Ace Parkyho Praise the Lord. Pro všechny, kdo promeškali ten koncert, viděl jsem záznamy, jak tam slyzá z vrtulníku, z helikoptéry, že to musí být jako masakr. A taky pro všechny, kteří mají rymičku a pro tebe, aby se s námi dal brzy dohromady. Díky, čau.
0: Děkuji, Rudo, děkuji, já se opravdu omlouvám za svůj hlas. Nebyl jsem na koncertu, jak by se možná teoreticky mohlo zdát na ISEPovi, byl jsem na natáčení, vracel jsem se pozdě večer, vždycky točili jsme do 5 do rána, hlas to prostě nevydržel. Ale věřím, že už se to tady trošku zlepšuje a že zítra už budu v plný síle, takže Rudo, já ti moc děkuju. Hraju taky Bobanovi.
2: Prosím tě, já jsem si vymyslel Smeka a Hardest. Všem spinnerům, co jsou za Mikem, tak to tobě momentálně. A samozřejmě pro moji drahou polovičku. A pro mě budu sobecký.
0: Buď sobecký, Bobané, a je hezký, že jsi si vzpomněl i na svoji polovičku. Zahrajeme Smeka a taky ještě Honzovi.
3: Na počest, že budou mít vlastně Viktorovo třetí koncert v Otůčku, hoď tam něco od Viktora.
0: OK, tak ještě jsem k tomu přihodil Kelina, protože to vyprodali spolu za ty 4 minuty. Baví se o tom, že bude dokonce i další termín v Otůčku, tak uvidíme, jestli se to tam vejde, protože kolem těch Vánoc ty programy bývají dost našponovaný. Ještě se podíváme společně na počasí, aktuálně kolem zhruba 20 stupňů, večer se nám ochladí na 8, zítra 21, slunečno, bude celý den a tyhle ty teploty se budou držet do čtvrtka a v pátek se má rapidně ochladit.
4: Spin Radio.
5: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který

0: 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu zla.

0: na tebe. Čel na spinu, s tebou Mára, na křáplej Mára. Každopádně hodina, kdy hraju jenom podle tebe, nám odstartovala. První tři tracky máme za sebou, jdeme se podívat na další tři. Jeden z toho třeba od Michala.
1: Hele, Orion, Jenny Vino 5, tobě na ten tvůj krásný hlásek a k nám do auta.
0: A dost, já mluvím dospělé, mě je 25 let, bych ti chtěl říct. Ne, to je fakt hrozný.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 18.20, pondělí, 5. října, no a my pokračujeme v Hoďce, kdy hraju jenom a jenom podle tebe. No a teďka budu hrát třeba pro Barču.
1: Já bych si přála, aby si mě dneska zahrál od Hektora pro štěstí. Věnujeme to všem, mají všichni štěstí.
0: Všichni mějte štěstí, štěstíčko a tak dále, toho nikdy není málo, takže si to připomeneme s Hektorem, zahraju taky Alexovej.
2: Olympijský drolling, mé oblíbené, pro všechny, ať si užívají hezký den a ať se mi dobře stěhuje.
0: Alexi, držím ti palce, my jsme o tom ještě tady spolu chvilku kecali mimo éter, takže doufám, že to všechno bude v pohodě, že to zvládneš. No a zahraju taky Sáru Rikaš a tam byla objednávka dokonce dvakrát, jednou od Davida.
3: Ahoj, poprosil bych zahrát písničku Sára Rikaš pro mýho kámoše Robina a jeho chábra Marka Badyho a tímto je zdravím, díky, čau.
0: Robina Marek, jedna Sára Rikaš a ještě Katka.
4: Ahojky Marečku, pustám dneska prosím se parfy Sára Rikaš I'm Back, anebo Sára Rikaš Janes. A bude to hlavně tak jako vždycky, pro mého syna Páju do Karviné, pro kluky Sašu Baču, pro strýdu pro Péťu, pro tebe do studia a pro všechny spinnery.
0: Děkuju moc, nakonec to bude jedna Sára Rikaš, Nick Tendo, všade vidíš mna, tak posílám do éteru, tady na Rádiu Spin.

0: hlasovali holky z naší školky. Pojď si to poslechnout.
1: Majda, Lenka a Polenka s Veronikou.
2: A taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou.
1: No

0: konec. No musím teda říct, že tohle to teda bylo jako naprosto excelentní potlesk pro vás dva. Yes.
1: Bro, tohle byla střela. Děkuji moc Danče a Jirkovi. Doufám, že za to našeho Jirku a Romana v televizi nebudete moc trápit. Tím jsem chtěl říct, něco na ně vymyslete. A my se slyšíme zase zítra o 6. Tak čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. 10 minut na D10 na 26. směrem na Hradec, dej na to bacha, je tam práce na silnici. Kolony pořád taky D1 na příjezdu do Brna směrem od Vyškova zhruba na 15. V regionech bouralo se v Liberci na Košický a v Ostravě na Zelený. Ještě hlavní město, tady je to docela v pohodě, překvapivě. Když si ale chvilku počkáš, tak je jižní spojka směrem na Průmyslovku, zhruba v oblasti Spořilova a ještě taky pražský okruh 15. kilák směr Ruzyň. Tady to jsou jenom 3 minutky, tak to zvládneš.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Mládí jsem si říkal, že mý město spí, nikdo nevidí ty příběhy, co prostupujou zdí. Odráží se od lidí, občas zlejch, občas nevinných, duše města té v dlaních jako sníh. Když jsem jim, nevím, že sever pulzuje mi tělem, jak se vrátím, vidím známý hazardovat s fetem. Neschopný ho opustit, neschopný se proměnit, potáhnu šit, zavřelo česně, že bude líp.

0: Tebe.
1: Čau na spinu, s tebou Mára, po půl sedmý, mám pro tebe další dávku tří tracků od tebe, od posluchačů, posíláš voiceovky do naší mobilní apky nebo na naše číslo. Díky za to, protože jenom díky tobě ta hoďka může být takhle natřískaná brutálníma trackama, jako je třeba od Ondry.
2: Čau spináci, tady Ondra, jedu domů dneska po těžký denní 12. Tak bych poprosil Máru zahrát Sunset a bude pro všechny, co poslouchají, a pro Máru do studia, mějte se krásně, ahoj.
1: Perfektní, díky moc za jeden Sunset, budu hrát taky Lukášovi.
3: Čau Máro, zahraj prosím tě pro všechny, co poslouchají, a pro vás do rádia písničku od DM is Get It On The Floor. Dík, čus.
1: Ok, Luky, máš to mít, takže i jednu zahraniční scénu si dáme. A všechno nám to už krásně zapadá. Ano, to jsou další tři tracky, které tady budu hrát. Ne, začneme ještě s Davidem, to jsem málem zapomněl.
4: Asi milou mě nenávidět, asi to mám dělat. Všem posluchačům.
1: Tak jo, tak všem posluchačům posíláme ještě jednoho Iza. Ty můžeš pořád objednávat do naší mobilní apky nebo na naše číslo.
5: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, přesně 6:45. To znamená, že ještě možná 2-3 tracky a už to bude všechno dneska z hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. Takže klidně ještě zkus poslat voiceovku nebo cinknout na naše číslo úplně stejně, jako to udělal Honza. Nazdar, Honzo.
1: Čau, čau, Mára.
0: Tak předpokládám, že i dnes budeme hrát Jakubu Trmalovi.
1: Ale je to jasný, protože to je nejlepší elektrikář z Karlových Varů, ten Jakub Trmal, a hlavně největší makáč, to si musí každý uvědomit, že prostě tenhle frajer maká 27 hodin denně.
0: A proč
1: to teďka rozjíždí.
0: Dobře, a proč maká tolik, jo? Proč jako i workaholic?
1: Protože lemra lína nestíhá nic.
0: Takže on je línej a proto pracuje tak hodně.
1: Yes.
0: Dobře, Honzo, hele, děkuju a měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Vypnu s tebou Mára, máme za chvilku 7 hodin, to znamená, že moje vysílání tím pádem končí, můj ozdravný pobyt u mě doma začíná, jdu se dát dokupy, aby zítra už můj hlas byl trochu víc ready. Děkuju, že jsi to tady se mnou zvládnul, nakonec jsme tu hodinu narvali zase jenom tvýma trackama, tak to má být, jsem za to rád. Každopádně ještě jedna rychlá novinka, jdeme se podívat za Kalinem a Viktorem Šínem, protože ty přidali druhý termín O2 Areny a T Areny v Brně. Takže všem, co se nepodařilo koupit lístek, což bylo asi 80 tisíc lidí, co čekali ve frontě, tak další otůčko bude hnedka den potom, 5. prosince a termín, nebo respektive předprodej startuje zítra zase v 6 hodin večer, takže buď na značkách, doporučuji nerefreshovat, prostě počkej, doufej, že ti to ta stránka sebere a budu ti přát štěstí. Já zase budu bojovat o lístky, tak doufám, že společně vybojujeme. Každopádně po mně hitparáda Spin Fresh a večer ještě Rap Mondays. My se společně ještě podíváme na počasí aktuálně kolem 20 stupňů, už tam asi úplně nebude, spíš tam už bude trošku míň, já si to tady restartuju, jo, 16 stupňů, už to tady vidím, je aktuální teplota, plus minus pár stupňů, celá republika, večer až 8, zítra 21 slunečno a pak se nám začne ochlazovat, v pátek má být dokonce až 14 stupňů, takže připrav se na to, užívej zítřejší sluníčko a těším se na tebe zase zítra. Spin Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.

co tě během dneška všechno čeká. Když se potkáš se svým tátou ve dveřích a tam mu řekneš dneska večer se tě ozvu oka. Když zvedneš podělaný phone call, kde si rozvíš, že mu v životě už nikdy nezavoláš. Když se

0: někdy peklo, někdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nesuj takhle blbě a otevři dveře.
1: Za 4 minuty, 7 hodin, přesný čas na Radio Spin.

0: Se před pátou, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Refuem a trackem Hey Girl, vztahová osobní zpověď. Dneska se s tímhle trackem teda ale loučíme. No a rozloučíme se i s Matem 213 a trackem Smutný oči z jeho posledního projektu. Na tomhle tracku se objevila i Marie April a Viktor Kal. Track plnej switchů nálad a taky melodií. Pro dnešek v hitparádě už taky končí. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je stejně tak jako posledně track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika čeka od Šimona Holého, který se postaral nejen o scénář a režii, ale taky o hudbu. No a o rap se tady na tom tracku pak postaral Anky. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Hit.
1: Na 12. místě je track Vínečko od Vesny, skupina Vesna, ta se zaměřuje na takovej moderní folklor a ten je opravdu silně cítit tady právě z tracku Vínečko, který jsme právě slyšeli, a já mám teda osobně strašnou radost, že folklor neumírá a stále se takhle propisuje do moderní hudby. Teď už 11. Tu bere Filip Konvalinka z Pio Squad a taky DJ Fate, ty se letos spojili a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou, už je to nějaká doba, co tahle deska vyšla, je to hodně boombepová deska, ze který tady máme track Co se děje, je to fresh, je to rapový a tenhle track musím zmínit, že se tady drží už opravdu dlouho díky vašim hlasům, takže jsem zvědavej, jak dlouho ho tady ještě dokážete udržet.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: hvězdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Nech mě dělat mojí věc a radši už drž hubu.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 10.

0: Fresh Hit.
1: Na devítce je Izomandias a Viktor Sheen, track dřív bylo líp, je to taková kritika generací, super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc alba Exit u palice, no a Izo, ten už má úspěšně za sebou dvě vyprodaný O2 arény, Viktora tak toho čeká v prosinci O2 arena společně s Kellynem, ta první se vyprodala během 2 minut asi a už teď teda oznámili, že pracují na tom, aby se zařídil ještě druhý termín minimálně, takže uvidíme, jestli to vyjde. 8. místo, tady je Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ještě vlastně daleko předtím, než vůbec začal streamovat, tak i rapoval a zdá se, že se k tomu teď vrací s trackem Nová doba, taky pod svojí starou přezdívkou Tlustej Karl. Je tam opravdu cítit jeho láska k boombapu, má to i hlubokou myšlenku a za mě opravdu velký, velký top. Takže si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu

0: Spin Fresh Hits. Místo sedmi.
1: Byl tam hlad, ale neměl jsem dřevo, aby jsem ho přiložil do ohně. Vyšel jsem ven a v ulicích mým městě na rohu hrali je moje tracks. Spadnu na dno a zase jsem back, tentokrát tu vyjdu jen po schodech. Jsem lepší jak

0: nemám čas řešit hovna, kolko času mi utěklo.
1: Paráda Spin Fresh Hits. Sedmý místo, tady si slyšel Katanu, který si na feed pozval dost unikátní hosty, a to Karla z Million Plus a taky Conway the Machine, americký rapper, mimo jiné třeba nevlastní brácha Westside Gunna. Fakt super pecka s unikátním takovým oldschoolovým soundem.
2: Hit Paráda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Under My Pillow, člen teprve nedávno vzniklého labelu Corzo Records, který založil Paulí Garant. Ten track, který tady máme, tak je takový poetický, nese název Dokud nebude líp. No a právě ta poetičnost a takový ten osobní přístup, tak to jsou právě ty faktory, který i umělce z Corzo Records často propojujou. Takže si jdeme vychutnat tuhle dnešní druhou novinku Dokud nebude líp.
2: Hit Paráda Spin Fresh Hits. Novinka.

se v plicích ten vzduch, jak v letě ze dveří aut, kdy byl náš celý svět jak trochu punk, ale každý pád se dal ustát, chápeš? Dneska mám jizvy pod kůží, nějaký jsi nestrátil směr.

Já jo, odpočinu si já. Aha, odpočinu si já. Já jo.

0: Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Na šestém místě je Hugo Tox a jeho track Guest z nový desky Art. Fakt super beat, je to takový potemnělý a řekl bych, že i dost experimentální. Celá ta vlastně deska se nese v takovémhle podobném duchu. Za mě ale je to opravdu deska povedená a myslím si, že po té pauze, takže to vlastně Toxovi dost prospělo. Pětka, tu bere opět Robin Zoot a jeho track Kdo 2, je to pokračování jedničky, který se objevilo na albu Ponia. Je to takovej ten oranžový videoklip, který vlastně vdechnul tu oranžovou barvu pak i do celého toho alba. Je to opět dost crazy track, Robin se tu může opravdu utrhnout, no a kdo jiný by se na takovouhle pecku hodil víc než Buka. Takže dávej volume doprava, no a jdeme si společně trsnout.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 5.

0: Fresh hit.
1: Tohle bylo místo čtvrtý Refiu, který se spojil s talentovanýma mladýma klukama ze severu Čech, který se dostali do takového širšího povědomí lidí na Instagramu, kam dávají svoje živý repy. Ref si řekl, že udělá dobrý skutek a kluky vytáhnul a udělal s nima teda banger s názvem Amaro.
0: Yeah. Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
1: A máme tady rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k PJovi, od kterého jsme tady dneska měli novinku s názvem Country. Taky nedávno vydal novou desku s názvem Atrey. A my tady dneska zavzpomínáme, ale na jeho trochu starší tvorbu, na track, který tady dlouhý roky hrával v našem éteru, a je to pecka Poslední jedinec. Takže si to jdeme užít ve Flashbacku na rádiu Spin.

Flashback na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, track z jejich poslední desky Nekorektum, na featu je tady Paulí Garant, který několikrát zmiňoval, že Kato byl jeho velká inspirace, teď je máme na stejném tracku, takže kruh se uzavřel.

0: Stříbrná pozice, jsem z první příčky, po 3 týdnech padá PTK s trackem Prostitutky v pozoru, korektně řečeno. Je to track, který se katapultoval na vrcholy žebříčků, pokořil taky český rekord ve streamech na Spotify, zkrátka velký banger. No a teď už vítěz, tím se tentokrát stává Gleb s trackem Fotoalbum z EP MHD Flashback. Je tu s ním i Smek a těžko asi hledat lepší spojení než právě tohle. Je to surový, je to ostrý a precizně odrepovaný. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

5 Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. DJský sety, hosti, záplava nový a neocelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Jako každý týden od 8 posloucháš Rap Mondays a já mám tady pro vás spoustu novinek. Minulý týden jsme hráli hlavně český a slovenský, respektive jenom český a slovenský novinky. Tak dneska, i když pár českých a slovenských vlastně docela dost mám opět, tak bych chtěl, aby jsme se dostali i na nějaký US věci. Začali jsme Timbalandem, mimochodem a mám pro vás pár bangrů z Ameriky, pár takových jako vyloženě bangrů, řekněme, pak se vrhneme na český, slovenský věci, pak mám pro vás trošku newsklovější věci pro změnu. V 9 se přesuneme do UK, taky trošku do Německa a přesuneme se k víc takovýmu, řekněme, trusklovýmu nebo boomerskýmu zvuku, protože tam mám nějaký nový věci a la Exhibit, a la Taleb Kweli a podobně. Představíme si jedno hodně zajímavý album, taky spíš trusklovější. No a v 10 výborný reggae dubovej DJ set, takže dneska nabito skvělou muzikou. Asi přestávám mluvit, pojďme si spíš hrát. Před náma je nový French Montana, Don in My City, part 2, a taky třeba nový G-Eazy s Dalla Signem, nebo Dolly Babe a Megan Stallion a Pink Blush remix. Pink Blush docela velký hit, Megan Stallion naběhla na remix, takže to si dáme v následujících minutách. Mám pro vás strašně moc muziky, takže jdeme na to, na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Jak jsem zmiňoval, hrajeme bangry, před náma Dolly Babe, která udělala takový virální hit Pink Blush, na to naběhla Megan Thee Stallion na remix a velmi mě tam baví, takže to si určitě dáme. Jinak nezmínil jsem, pokud jste předtím prošvihli, hrál nám G-Eazy s Dalla Signem a taky French Montana Max B. A teď už Dolly Babe, Megan Thee Stallion, taky mimochodem pravděpodobně návrat, protože o Davidu Bannerovi jsem dlouho neslyšel. David Banner, T.I., Juicy J., Where You From, výborná věc, pak fakt povedená. No a když jsme u povedených věcí a bangru, tak Bree Runway, opět velmi šikovná dáma, a Back Sofien, to jsou tři věci, které si teď dáme. Back Sofien, taky šílená věc, taky šílená bomba na Radio Spin, takže pojďme na to.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Pojďme mrknout na český a slovenský věci. Myslím, že není žádný tajemství, že Orion pořád nahrává, pořád něco dělá, pořád má prsty v různých projektech, ale asi jsme většina z nás nevěděli, že chystá album, že ho vyndá na legendárních Indies Records, což je brněnský vydavatelství, který stojí za strašně moc skvělý muziky. Indies Records je v podstatě takový národní poklad, takový národní bohatství. Myslím, že pomáhali i naší věci ze začátku a dalším s rozjezdama labelů, vlastně brněnských dalších pomáhali a podobně. Takže Indies Records stojí určitě za pozornost, stejně tak Orionova nová solovka, na který bude mít řadu zajímavých hostů a my si dáme rovnou první single, na kterém hostuje třeba Pain nebo třeba Vladimír 518 a zní to výborně. Před náma taky Jacob Karl, můj host z minulého dílu s Restem, věc cesty, prostě pořád to jedu, tak si to dáme. No a pak se vrhneme na novou desku od Lay Lo-Fi, Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Ale posloucháš Rap Mondays, hrajeme si český slovenský věci. Dali jsme si už jednu věc z nový desky od Lejlofaje. Lejlofaj vydal debutovou desku, jestli se nepletu, a velmi očekávanou, protože ty singly, které doteď byly venku, tak byly neskutečný. A deska je taky velmi silná, jmenuje se Korene. A mezi hosty jsou hlavně vokalistky. Jediný host rapovej je vlastně Martin Matys, což mě teda velmi potěšilo, protože ten údajně pověsil svoji rapovou kariéru na hřebík. Mě to doteď šíleně líto a jsem rád, že ho zase můžeme slyšet rapovat. Takže deska Korene od Lejlofaj je venku a rozhodně stojí za pozornost. Mně přijde, je to můj takový osobní pocit, že má takový trošku jako Kendrickovský vibe a přišlo mi to i u těch předchozích singlů, takže mě to velmi baví, cítím tam velkou energii a navíc mě baví, jak Lejlofaj píše, je prostě originální a

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Pořád hrajeme český slovenský věci, dohráli jsme z nový desky Lej Lofaje, která se jmenuje Korene, a taky si dáme, no musím, nevydržím to, minule jsem tady hrál Fobia Kida a musíme si to připomenout, moje oblíbená věc Pavuk na scéně z jeho aktuálního EPčka, který se jmenuje Odpor s vykřičníkem a který je opravdu geniální, a taky jsem minule nestihl Marko Damiana, tak si dáme jednu věc z jeho nového projektu, no a budem pokračovat pro změnu českýma věcma, mám tam připravený Čechy, takže se těšte určitě s Radiem Spin.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Jak jsem sliboval, pojďme do Čech. Maniak, myslím, na sebe strhnul obrovskou pozornost díky projektu Stream Tape, kdy vlastně streamoval, nahrával a pak vydal z toho celého projekt. Bylo to opravdu strhující, já jsem u toho trávil spoustu hodin, strašně mě to bavilo, věřím, že vás taky, že víte, o čem mluvím. No a pak se Maniak dost odmlčel. Teď se nějak ochomítá kolem sportu, nevím přesně, co se kolem něj děje, ale věřím, že to bude brzy všechno jasnější, anebo já jsem jenom nedával pozor. Každopádně k tomu svýmu novému projektu pravděpodobně vydal nový single, který se jmenuje Stále v Bollerbinu a je to bomba, tak si ho dáme a zahrajeme si taky mladý jméno Leváka Boba, myslím, že už jsem tady od něj něco hrál, má taky venku nový projekt, tak si dáme dvě věci, ať ochutnáte a pak půjdeme trošku na newschoolovější sound, protože vlastně se přes Leváka Boba k tomu newschoolovějšímu soundu přirozeně dostaneme. Posloucháš Rap Mondays na Radio Spin.

0: Neo Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Máme za sebou český a slovenský věci a já jsem sliboval New School, před náma DDG a Liliady, výborná věc Popit, to se jim povedlo. Pak třeba novej Finesse Two Times, hodně zajímavá věc, nebo taky Kembe a Epsol. Přesouváme se taky do 9. hodiny postupně, ve který jsem sliboval UK věci a taky zazní německý věci a taky půjdeme víc na příč True Schoolem. Jsou to samý nový věci, ale řekněme boomerského, boombepovského rázu, takže na to se těším samozřejmě, ale teď New School na Radio Spin. Bravo.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Sliboval jsem UK, bude UK a konkrétně dvakrát Scorcher, protože ten mě teda dostává. Ten, díky němu jsem objevil Rooftop Rhythms, Cypher, je to první díl a je v něm právě Scorcher a taky JC Storms, no a JC Storms, pardon. No a to mě tak rozsekalo, že jsem si vzpomněl na jiný Cypher, který už jsem vám tady představoval, který dělá todlatý. Tentokrát se tam opět objevil Scorcher, taky Yellows, je to Cypher už číslo 46. Všechny stojí za to, podle mě, a tenhle je opět mega krutej. Takže si ho dáme, pak taky novej J1 a pak tady mám taky novinku s George Smith, takže to budou UK věci a přesuneme se do Německa za pár minut. A taky jsem sliboval, nesliboval, ale vždycky vám říkám party list, takže teď slibuju, že si dáme taky party list na Radio Spin.
2: I know it is. Always us, never them, ADMD, Bully District, Headline Show 27, September, we're outside. Hey, listen. Look,

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Cestujeme po Evropě, tak jak to mám rád. A byli jsme v UK, teď pojďme do Německa. Před náma třeba novej Dardan, nebo taky Sami Deluxe, Buch Flow, jako ta věc. To budete koukat, myslím si. A třetí německá věc dneska bude Three Shots, taky Alex a Azimimo. Doufám, že ho říkám dobře. Každopádně tři totální německé bomby právě teď před náma na Radio Spin. Sliboval jsem Party List, řekneme se ho za chviličku, protože já už to nemůžu vydržet. Pojďme na ty Němce, jsou opravdu strašně krutý.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Pojďme na slibovaný party list. Určitě všechny zvu v úterý, to znamená zítra, do Berlína na Jill Scott. Myslím, že jsou ještě lístky, takže pokud milujete Jill Scott, pokud milujete Neo Soul a R&B, tak určitě to je něco pro vás. Ve čtvrtek nějakou Jill Scott určitě zahraju v M1, protože tam budu hrát celou noc a budu po zážitku, takže určitě tam zazní ona, ale taky samozřejmě afrobeat, R&B, klasicky rap, trap, všechno možný, dancehall a tak dál, jak jste zvyklí v M1. Takže to bude čtvrtek, v pátek se můžeme vidět v Mama Shelteru, Čilíček a v sobotu zvu všechny určitě na sedmičku, kde budou vystupovat klasici Ori, Vecko, nevím, kdo tam všechno bude, každopádně je to jedna z posledních sedmiček a bude tam i tahle živá show. Hlavně tam bude ten Vec, takže kvůli tomu já se na to těším a kvůli tomu o tom mluvím. Tohle byl Party List, no a před náma, když jsem mluvil o Jill Scott, tak si dáme taky trochu zpěvu, jenom asi dvě nebo tři věci, ale každopádně novou desku chystá John Legend, kompletně ji produkuje Pharrell Williams, takže za mě obrovská věc a jsou venku dva singly, které jsou tak úžasný, že já se nemůžu dočkat té desky, takže pojďme si dát dvakrát Johna Legenda s Pharrellem a pak tam mám ještě Samantha, myslím Samantha a Planet Giza, taky skvělá věc, pojďme na to, Radio Spin.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Dneska to máme na Spinu hodně barevný, já to mám takhle rád. Byli jsme v Čechách, na Slovensku, v Německu, v UK, už jsme byli v Americe na chviličku a teď se tam znovu podíváme, ale zase s úplně jiným soundem. Před náma Alpha Gamma a Kali Agents, pozor, Kali Agents na skvělém beatu. Je to nádherný jazzy rap, určitě doporučuju. Pokud máte rádi jazzy rap, tak mrkněte na mixcloud.com/poeta, mám tam nejnovější mix, co tam mám aktuálně, tak je právě jazzy rap, převážně rap ovlivněný jazzem, takže pokud to máte rádi, tak určitě na to mrkněte, mixcloud.com/poeta, najdete tam i další games, no a před náma, jak jsem říkal, Alpha Gamma, Kali Agents, ale taky třeba novej Taleb Kweli, Sláč Profesorem a s Bun Beam. Možná to zní jako netradiční spojení, na druhou stranu Taleb Kweli má, myslím, část rodiny na jihu, takže to je konexe na Bambiho a vznikla z toho skvělá věc. Tak pojďme na to. Posloucháš Rap Mondays.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Pokračujeme v boomerském zvuku, zdravím všechny boomery a hrál nám Talib Kweli, Large P a Bun B, před náma třeba Coyote a Exhibit. Exhibit bude 17. listopadu v Čechách, jestli se nepletu. Myslím, že se vrací po roce a vrací se opravdu jako s velkým arzenálem, protože pořád vydává nějaký bomby. My si dáme tu novou, která se jmenuje California. Před náma taky 1999 Ride the Future. Myslím, že jméno, který už tady párkrát zaznělo, takže minimálně díky Rap Monday znáte. Ale pozor, já tady mluvím o návratech různých jmen, jako je Talib Kweli a podobně. Tady na tom tracku můžete slyšet Salsa of Mischief, takže velký pozor, hostuje taky Dame Dala. No a potom si představíme album, už jsem to zmiňoval, který je sice nový, relativně mladý interpret, ale zvuk je špinavý, klasický, boomerský, hnusný a je to samozřejmě naprostá nádhera. Takže album si představíme za pár minut, tak je před náma DJ set. Máme nabito, určitě neodlazuj rádio Spin a užijte.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Tak my jsme otevřeli album dokonce eponymním singlem Bread and Butter a otevřeli jsme album, o kterým jsem chtěl mluvit, který jsem tady teasoval. Má ho na svědomí Your Old Druk, což je týpek, který ho už jsem tady hypoval, o kterém jsme se bavili. Připomenu jenom, že to je na Ukrajině narozený Amík, který dělá takovýhle skvělej true school, řekněme, nebo takovýhle boomer sound. No a je to strašně dobrý. On když poprvé vydal EPčko, tak si lidi mysleli, že to je normálně nas pod nějakým pseudonymem. A myslím si, že když posloucháte ty věci od něj, tak to trošku pochopíte, jako trochu, samozřejmě nas, jako že by nebyl poznat nas, to bych se divil, ale je zároveň strašně poznat, že Old Druk prostě nas mega poslouchá, mega cení, je to v tom prostě slyšet, kdo máte naposloucháno, tak to tam určitě slyšíte taky. Your Old Druk má venku novou desku, která, jak jsem říkal, se jmenuje Bread and Butter a je velmi povedená. Myslím, že si dáme ještě jednu nebo dvě ochutnávky. Dáme dvě ochutnávky, stojí to za to. Já tu desku musím přiznat, že si tu desku jako velmi užívám, protože tenhle ten špinavý sound jako je něco, k čemu se vždycky strašně rád vracím. A ve finále já miluju i toho Nase, takže ono to vlastně jde dohromady. Takže si dáme ještě dvě ochutnávky. V té jedné mimochodem hostuje One and Only Master Ace, v té, co si zahrajeme právě teď a která se jmenuje Pavlovien Effect. Za chviličku taky DJ set, ale k tomu si řekneme víc až za pár minut tady na Radio Spin.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Je to tak, posloucháš Rap Mondays a my se nechýlíme ke konci, protože mám pro vás skvělý DJ set. Tentokrát to bude klasický reggae, roots reggae, dub, protože jsem narazil opravdu jako na poklad na DJku Milly Crisp, která byla tanečnice profesionální a pak se vrhla mimo jiné, dělá to víc, je to prostě taková kreativní duše, ale je i výborná DJka. Já jsem narazil na jí mix, který se jmenuje Reggae Dub Sunday Chill Mix a toto přesně je to takový prostě chill, kterým si sklidníme. Dneska jsme hráli opravdu každý pes je na ves, trošku řekněme, tak to trošku sklidníme, naladíme se a já se do toho pokusím nemluvit. Popřeju vám krásný večer, užívejte s rádiem Spin Reggae Dub Vibes a příští pondělí v 8 určitě laďte opět Rap Mondays, budeme se bavit o koncertě Jill Scott v Berlíně, bude tady taky DJ Onyx, takže probereme novou muziku a vůbec novinky v rapu, prostě bude to nabitý jako vždy, takže příští pondělí v 8 určitě laď a teď užívej DJ Kumily Chris na Radio Spin. Krásný večer.

0: Do toho napasovali holky z naší školky. Pojď si to poslechnout.
1: Majdalenka a Polenka s Veronikou.
2: A taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou.
1: No jasně.

0: musím teda říct, že tohle to teda bylo jako naprosto excelentní potlesk pro vás dva.
1: Yes. Bro, tohle byla střela. Děkujeme moc Danče a Jirkovi. Doufám, že za to našeho Jirku a Romana v televizi nebudete moc trápit. Tím jsem chtěl říct, něco na ně vymyslete. A my se slyšíme zase zítra o 6. Tak čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.
3: Dieses Leben ist nicht immer dankbar, nein, dieses Leben ist nicht immer leicht. Und manchmal denkst du, du bist

teď tohle mozkový plach. Mi stojí, já volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda, venku je město a to je výzva. Chápeš, ty ryku, to musíš vzývat, když se začne stmívat.

vyčištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vidět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspěj, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř, hej, hej.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Kolejím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu, podržím.

0: holky z naší školky. Pojď si to poslechnout.
1: Majdalenka a Polenka s Veronikou.
2: A taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou.
1: No jasně,